0: ústním projednání záležitosti rozhodne sbor všech ústavních soudců a soudkyň ve středu. V Česku roste podpora pro zavedení menstruačního volna. Online petice, kterou odstartoval Petr Tůma, nazbírala za pouhý týden přes 26 tisíc podpisů a chce otevřít debatu o volnu pro ženy se silnými bolestmi. Podle autora současný systém vůbec neodpovídá biologické realitě, protože silné křeče nebo migrény trápí v reprodukčním věku až třetinu žen. Ty pak v práci trpí a hrozí jim i úrazy. Petice proto navrhuje možnost čerpat několik dní volna v měsíci. Ale ne plošně. Vzorem je Španělsko, kde od roku 2023 ženy potřebují lékařské potvrzení. Podobný model už funguje i v Japonsku nebo Jižní Koreji. Severní Korea bude nadále jaderným státem, oznámil to vůdce země Kim Jong-un. Dodal, že bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní. Země provozuje několik zařízení na obohacování uranu, což je při výrobě jaderných hlavic klíčový krok.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: České fotbalisty čeká zápas roku. V klíčové bitvě o postup ze skupiny se na mistrovství světa postaví domácímu Mexiku. Bývalý kapitán a nejstarší hráč týmu Vladimír Darida má jasno. Reprezentace musí bezpodmínečně vyhrát. Národní tým má totiž po dvou zápasech na kontě jediný bod a postup mu zajistí pouze vítězství. Češi se navíc budou muset na slavném astéckém stadionu poprat s vražednou nadmořskou výškou přes 2000 metrů i bouřlivou atmosférou. Mexiko má sice postup z prvního místa už v kapse a možná prostřídá sestavu, podle Daridy ale zůstává extrémně silné v kombinaci. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů, na horách naměříte okolo 23.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenoval se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trhák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ústavní soudce čeká prezidentsko-premiérský oříšek. Policie zadržela ozbrojeného učitele a Vondroušovou po udělení trestu podpořili jiné hráčky. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ústavní soudci se pořádně zapotí. Pokud chtějí rozhodnout ve sporu prezidenta s vládou do začátku summitu Severoatlantické aliance, mají na to maximálně 2 týdny. Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli nezařazení do delegace na vrcholnou akci NATO. Ústavní právník Jan Kudrna připomněl, že v minulosti soud dokázal rozhodovat velice rychle. Celou záležitost ale spíš vnímá jako mocenský boj.
2: Ale teď se bude mimo jiné rozhodovat také o tom, jestli Česká republika její ústavní systém je skutečně postaven na principech parlamentní formy vlády, anebo jestli se ten systém posune ne až do toho cílového stavu, ale směrem trošku k poloprezidentskému systému.
1: Premiér Andrej Babiš prohlásil, že rozhodnutí prezidenta respektuje. Podle něho ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Za výběrem delegace na summit NATO předseda vlády dál stojí. Veliké policejní manévry skončily. Ozbrojeného muže v Praze zadrželi hlídky. 55-letého Petra Šimona, po kterém od úterního rána pátrali desítky policistů v několika krajích, dopadli strážci zákona před 14. hodinou v pražských Strašnicích. Ukázalo se, že jde o učitele s vazbami na Čelákovické učiliště, kde ho ráno poprvé viděli se zbraní. Podle policie je sice držitelem zbrojního průkazu, ale zbraň, kterou měl u sebe, neměl registrovanou. Do obří pátrací akce se zapojilo na 60 policejních hlídek a kvůli hrozbě musela preventivně uzavřít veřejné budovy a školy, například radnice v Novém Bydžově. Kriminalisté teď zjišťují přesné okolnosti celého případu. Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur, což je téměř 17 miliard korun.
3: Takmer 80% Slovákov v prihraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálně raz mesačně a jsou to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Polsko. Ukrajina pre vojnu bola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Tenisový svět je v šoku. Markéta Vondroušová dostala drakonický 4letý trest za doping. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu jí distanc udělila kvůli neodevzdanému vzorku z loňského prosince, což pro 26-letou wimbledonskou vítězku prakticky znamená konec kariéry. Vondroušová odmítá, že by kdy dopovala. Mimo soutěžní kontrolu doma pozdě večer odmítla z čistého strachu o bezpečnost, protože neznámá komisařka přišla mimo domluvený čas a nechtěla se legitimovat. Za českou hvězdu se postavil domácí svaz i světová elita v čele s Karolínou Muchovou, ale i Uns Džábirovou. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky. A nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů, na horách naměříte okolo 23.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenovala se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Česku se otevírá debata o zavedení menstruačního volna. KLDR bude nadále jaderným státem a čeští fotbalisté se připravují na Mexiko. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Prezident se obrací na ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli tomu, že ho vláda vyloučila z delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Hlava státu to považuje za mimořádně nešťastný krok a za omezení pravomocí prezidenta. Ústavní soud by měl podle Pavla jasně deklarovat, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu.
2: Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
1: Premiér Babiš rozhodnutí prezidenta respektuje podle předsedy vlády, ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Kabinet podle něho rozhodl pragmaticky a hlavně prakticky na základě zhodnocení toho, jakou bude mít summit podobu. O případném přednostním projednání záležitosti rozhodne sbor všech ústavních soudů a soudkyň ve středu. V Česku roste podpora pro zavedení menstruačního volna. Online petice, kterou odstartoval Petr Tůma, nazbírala za pouhý týden přes 26 tisíc podpisů a chce otevřít debatu o volnu pro ženy se silnými bolestmi. Podle autora současný systém vůbec neodpovídá biologické realitě, protože silné křeče nebo migrény trápí v reprodukčním věku až třetinu žen. Ty pak v práci trpí a hrozí jim i úrazy. Petice proto navrhuje možnost čerpat několik dní volna v měsíci, ale ne plošně. Vzorem je Španělsko, kde od roku 2023 ženy potřebují lékařské potvrzení. Podobný model už funguje i v Japonsku nebo Jižní Koreji. Severní Korea bude nadále jaderným státem, oznámil to vůdce země Kim Jong-un. Dodal, že bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní. Země provozuje několik zařízení na obohacování uranu, což je při výrobě jaderných hlavic klíčový krok.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České fotbalisty čeká zápas roku. V klíčové bitvě o postup ze skupiny se na mistrovství světa postaví domácímu Mexiku. Bývalý kapitán a nejstarší hráč týmu Vladimír Darida má jasno. Reprezentace musí bezpodmínečně vyhrát. Národní tým má totiž po dvou zápasech na kontě jediný bod a postup mu zajistí pouze vítězství. Češi se navíc budou muset na slavném astéckém stadionu poprat s vražednou nadmořskou výškou přes 2000 metrů i bouřlivou atmosférou. Mexiko má sice postup z prvního místa už v kapse a možná prostřídá sestavu, podle Daridy ale zůstává extrémně silné v kombinaci. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů, na horách naměříte okolo 23.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ať zní nic mu země, zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Pořád jako nový, ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenoval se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trhák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ústavní soudce čeká prezidentsko-premiérský oříšek. Policie zadržela ozbrojeného učitele a Vondroušovou po udělení trestu podpořili jiné hráčky. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ústavní soudci se pořádně zapotí. Pokud chtějí rozhodnout ve sporu prezidenta s vládou do začátku summitu Severoatlantické aliance, mají na to maximálně 2 týdny. Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli nezařazení do delegace na vrcholnou akci NATO. Ústavní právník Jan Kudrna připomněl, že v minulosti soud dokázal rozhodovat velice rychle. Celou záležitost ale spíš vnímá jako mocenský boj.
2: Ale teď se bude mimo jiné rozhodovat také o tom, jestli Česká republika její ústavní systém je skutečně postaven na principech parlamentní formy vlády, anebo jestli se ten systém posune ne až do toho cílového stavu, ale směrem trošku k poloprezidentskému systému.
1: Premiér Andrej Babiš prohlásil, že rozhodnutí prezidenta respektuje. Podle něho ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Za výběrem delegace na summit NATO předseda vlády dál stojí. Veliké policejní manévry skončily. Ozbrojeného muže v Praze zadrželi hlídky. 55-letého Petra Šimona, po kterém od úterního rána pátrali desítky policistů v několika krajích, dopadli strážci zákona před 14. hodinou v pražských Strašnicích. Ukázalo se, že jde o učitele s vazbami na Čelákovické učiliště, kde ho ráno poprvé viděli se zbraní. Podle policie je sice držitelem zbrojního průkazu, ale zbraň, kterou měl u sebe, neměl registrovanou. Do obří pátrací akce se zapojilo na 60 policejních hlídek a kvůli hrozbě musela preventivně uzavřít veřejné budovy a školy, například radnice v Novém Bydžově. Kriminalisté teď zjišťují přesné okolnosti celého případu. Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur, což je téměř 17 miliard korun.
3: Takmer 80% Slovákov v prihraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálne raz mesačne a sú to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Poľsko. Ukrajina pre vojnu bola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Tenisový svět je v šoku. Markéta Vondroušová dostala drakonický 4letý trest za doping. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu jí distanc udělila kvůli neodevzdanému vzorku z loňského prosince, což pro 26-letou wimbledonskou vítězku prakticky znamená konec kariéry. Vondroušová odmítá, že by kdy dopovala. Mimo soutěžní kontrolu doma pozdě večer odmítla z čistého strachu o bezpečnost, protože neznámá komisařka přišla mimo domluvený čas a nechtěla se legitimovat. Za českou hvězdu se postavil domácí svaz i světová elita v čele s Karolínou Muchovou, ale i Uns Džábirovou. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky. A nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů, na horách naměříte okolo 23.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenoval se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebylo tak velký trák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: No a vítejte i vy, 6. hodina raní, Honza slaví svátek, takže ti přeju všechno nejlepší.
1: Já neslavím svátek.
0: Honzo, ty neslavíš nic, koukám.
1: Já vím.
0: Jonathan taky, Dejan taky, nebo Dejan, já nevím. Dejan, jak bys to četl? No, Dejan. No.
1: Abych to nečet.
0: Tak to nečet.
1: Abych to neslavil, abych to nečet.
0: Taky, takže všechno nejlepší, jen co se do něj vejde. No máme středu 24. června, což znamená červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Za 6 měsíců tu máme Vánoce.
1: A za 7 měsíců daňový přiznání.
0: Dobře vám tak všem. Hezky ráno.
1: Tak snad jsme vám moc neskazili. Středeční ráno, Duren Duren jsou dneska v O2 aréně a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na Moravě i 5 let po tornádu opravují škody. V Egyptě se pohřešuje Čech a Portugalec Ronaldo má svůj rekord. Českou dopravní stavbou roku je například část dálnice D1. Konkrétně jde o úsek mezi Říkovicemi a Přerovem. Svaz podnikatelů ve stavebnictví ocenil za přítomnosti ministerstva dopravy celkem 8 projektů, včetně výstavby lávky v Hluboké nad Vltavou či nádražní budovy Praha Bubny. Z vodních staveb je oceněné prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice a Rohatec. I 5 let po pustošivém tornádu na Hodonínsku je co opravovat. Obce pořád dávají dokupy zeleň a veřejná prostranství. Nařádění živlů z 24. června 2021 by už ale místní raději zapomněli, pokračuje Michael Ransdorf.
3: Třeba v Mikulčicích kousek od hranic se Slovenskem poškodil živel 300 domů, místní hřbitov, školu i pečovatelský dům. Tamní starosta Josef Dvořáček je ale moc rád, že dnes už není řádění živlů na jeho vsi znát.
4: Ulice vypadají jak unglnové. Ano, některé domy ještě nestojí, ale tam ani nebyla snaha stavět.
3: Nejhůř na tom skončily Hrušky, kde živel čtvrtinu domů srovnal se zemí. Podle starostky Jany Filipovičové už dnes v obci ale není po tornádu ani památky.
5: Měli jsme 63 demolicí, dneska ty rodinné domy nově stojí, máme opravené veškeré nemovitosti, jak soukromé, tak i obecní. Jediné, co nám zbývá, je výsadba zeleně.
3: Všechna ještě nedokončená potornádová obnova na Hodonínsku má být hotová do konce příštího roku.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V egyptském letovisku se pohřešuje český turista. Informaci potvrdilo ministerstvo zahraničí. Česká diplomacie v reakci na prosbu o pomoc s pátráním kontaktovala dceru pohřešovaného Čecha a nabídla jí součinnost. Čech se ztratil z hotelu v oblasti Marsa Alam. Další informace s ohledem na probíhající konzulární případ a ochranu soukromí rodiny úřad zatím nebude poskytovat. Josef Ráš mladší chce být primátorem Bratislavy. Přestože je syn frontmana skupiny Elan současným ministrem dopravy na Slovensku, o voliče se bude ucházet jako nezávislý kandidát. Tvrdí, že se stranou Směr se nestotožnil a kampaň plánuje vést z vlastních zdrojů.
6: Josef Ráš mladší tvrdí, že ho finančně nepodporí žiadna strana. Bratislavu označil za svoj domov, kde sa narodil a vyrastajú i jeho deti. Chce, aby mali dôvod zostať v hlavnom meste, tak ako všetci ostatní bratislavčania. Kampaň má byť vecná a slušná, bez ideológie a hádok. Ako súčasný minister dopravy nie je členom vládnej strany Smer pod vedením Roberta Fica, ale iba jej nominantom. Komunálne voľby sa konajú na Slovensku koncom októbra. Jozef Bálko, Bratislava.
2: Fotbalové mistrovství sveta na rádiu Rockzone.
1: Cristiano Ronaldo sebral Messiho vhozenou rukavici. I hviezdný Portugalec přepisuje na probíhajícím mistrovství sveta tabulky rekordů. Stal se prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích sveta. 41-letý kanonýr se do historie zapsal v zápase s Uzbekistánem, ve kterém Portugalci zvítězili 5-0. Ronaldo střelil 2 branky, stejně jako den před ním argentinský útočník Messi a také Francouz Kylian Mbappé a Nor Erling Haaland. Charlie Benante si musí dát pár týdnů pohov. Bubeník amerických thrashových veteránů Anthrax totiž utrpěl zranění pravé ruky a lékaři mu doporučili dočasný klid. 63-letý hudebník tak bude v nejbližší době chybět na téměř 10 koncertů své domovské kapely. Za bicí místo něj usedne zkušený britský studiový a koncertní hráč Darby Todd. Ten za Benanteho zaskakoval už 23. května na aténském olympijském stadionu, kde Anthrax zahráli jako předskokani Iron Maiden. Dnes čekejte jasno až polojasno, maxima kolem 30.
0: No a čekejte taky samozřejmě problémy na silnicích už takhle brzo. V Horních Počernicích na Chodská s Chodovickou 2 osobní auta, v Ekbelský za sjezdem z Cídovecké ve směru na Hloubětín je tam taky dopravní nehoda a z Havlíčkova Brodu na Žďár nad Sázavou příjezd do Přibyslavy taky 2 osobní.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.
0: Tak to máte za sebou. 6 hodin 5 minut, pokud teďka vstáváte, no a teploty venku, no kolem 18 stupňů.

0: Čekají vás Strokes 6 hodin 20 minut, venku teplota kolem 18 stupňů, máme slunečno a slunečno dneska bude. Taky se na to podíváme, rozebereme počasí, ale teď samozřejmě nesmí chybět ani doprava.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak na Královéhradecku na příjezdu do Zachrašťan od Nového Bydžova pozor, osobák s motorkářem. Na Uhersko-Hradišťsku v Uherském Brodě, je to v ulici 1. května poblíž křižovatky se spojovací, tam dvě osobní. V Praze ve Žlípku Náchodská, pozor, dvě osobní auta. No a na dálnici D1, 48. km na Brno, bacha, nepojízdný nákladní auto.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: S Rock Zonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
9: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Civilní obrana vypsaná Fixa Lucie, tak to je festival v Zámeckém parku Slavičín.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rock Zone.
0: Ale my jdeme na fotbal, já se k tomu za chvíličku vrátím. Pěkný ráno.
2: Dobré ráno. Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu překvapivě jen remizovali s Ghanou 0-0 a stejně jako jejich soupeř si nezajistili postup do vyřazovací fáze. Oba týmy měly šance na vstřelení branek. Anglie v sobotu vyzve v New Jersey Panamu, Ghana ve stejný čas bude hrát s Chorvatskem, které v dnešním ranním zápase porazilo Panamu a také musí o postupové místo teprve bojovat. Portugalští fotbalisté po dvou gólech nového rekordmana Cristiana Ronalda zvítězili

0: Linkin Park taky AC/DC 638.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A nám už se to probouzí samozřejmě, ta doprava na Praze Východ z Postřižína na Klíčany, křižovatka na Odolenu vodu, bacha, dvě osobní auta. D5, 4. kilometr na Prahu, tři osobní auta, počítejte se zdržením v koloně. Ústí nad Labem v Trmicích, Tyrišova ulice na Kruháči u Globusu, osobní auto s cyklistou.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: A dneska se opět vrátí takový ty vedra, ale opravdu vedra, protože teploty dneska 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30. V noci na čtvrtek nám teploty sice nějakým způsobem klesnou, ale ne moc, protože je očekávána teplota kolem 16 stupňů. Nicméně čtvrtek taky horkej 29 až 34, což vás vlastně v podstatě čeká až do konce týdne. V pátek teploty dokonce 36, tropické teploty, sobota to samé, ano, tropické teploty a neděle dokonce až 39 stupňů.
1: Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenoval se Yeah.

Tak do těchto z těch veder samozřejmě dodržovat nějaký pitný režim, abyste nám nevyschli. Bacha na děti v autech a na zvířata v autech samozřejmě. No a my půjdeme na další muziku samozřejmě, ale nejdřív se podíváme, jak se vám jede.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak my jdem samozřejmě na dopravní informace a v tuhle tu chvíli Marta Rafajová, hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Kolony už se tvoří na Pražském okruhu před Ořechem směrem od letiště a v opačném směru od Lochkova. V Praze v Horních Počernicích v Náchodské ulici u křižovatky s Chodovickou bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s kratším zdržením. V dlouhé frontě si postojíte na východní a štěrboholské spojce od Černého mostu po Hloubětín a tradičně se uspává Liberecká a Holešovičky do centra. Z Global Assistance Marta.
1: Díky Marto a pojďme se taky podívat jinam, samozřejmě na Šumper. Tady za policií směrem na Bezděkov u Úsova dvě osobní auta. No a Praha Východ postřiží na Klíčany, křižovatka na Odolenou vodu, taky dvě osobní.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl CZ.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
11: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
12: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
11: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
12: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
11: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: 5 dakter za námi, 6 hodin 59 minut. Honzové slavy, dneska svátek, takže všem Honzikům všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat kam za muzikou. Pěkný ráno, Pišto.
1: Dobré ráno, třeba do O2 Areny. Tam dneska hrajou Duran Duran a taky Vesna. Nebo v Brně v kabinetu Moose jsou Knives. Víc toho najdete tradičně na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Live. A teď už je to podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ferry se odvolal i po zproštění viny. Porucha rádiového spojení zastavila vlaky v Německu a české fotbalisty čeká nejspíš poslední zápas mundialu. Bývalý poslanec Dominik Ferry podal odvolání. Týká se rozsudku, který ho soud v Praze zprostil obžaloby ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Nepravomocně ho osvobodil, protože podle jeho názoru nebyl skutek popsaný v obžalobě trestným činem. Obžaloba tvrdí, že Ferry měl na podzim roku 2015 ve svém bytě se 17-letou dívkou styk, při kterém si přes nesouhlas dívky sundal prezervativ. Ferry může v odvolání požadovat zproštění z důvodu, že se skutek nestal. Proti rozsudku se už dříve odvolala státní zástupkyně. Hasiče trápí požáry polí. Letos už vyjeli ke zhruba 60 požárům na zemědělských plochách. Oves, luštěniny, sláma a další materiály skladované farmáři jsou přitom náchylné k samovznícení. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané stojí za zemědělskými požáry často i nedbalost.
3: Zralou úrodu může zapálit i jiskra od kamínku nebo jiného předmětu, který se do pracovního stroje dostane. Takové jiskry můžou zažehnout výbušnou směs, která vzniká smísením obilného prachu se vzduchem.
1: Zemědělci by měli pravidelně kontrolovat vlhkost své půdy. Čím vyšší je, tím víc paradoxně hrozí požár. Přehřátou úrodu je potřeba přeložit nebo vyskladnit, aby sama od sebe nevzplála. Její teplota by se měla držet pod 65 stupni.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Německu se opět rozjeli vlaky Deutsche Bahn. Celostátní zastavení železniční dopravy včera večer způsobila porucha rádiového spojení. Její příčina zůstává podle agentury DPA neznámá. Výpadek postihl osobní i nákladní dopravu. Při kolapsu německé dráhy slíbili cestujícím poukázky na taxi a ubytování v hotelech. Problémy budou částečně přetrvávat až do dnešní ranní dopravní špičky. Je tak nutné počítat se zpožděními či krátkodobými výpadky spojů.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Naše fotbalisty čeká mise Mexiko. Národní tým se v noci na zítřek utká v závěrečném skupinovém utkání s domácím výběrem na legendárním azteckém stadionu. Reprezentace potřebuje k jistotě postupu zvítězit. Mexičané tady ale neprohráli už 24 utkání po sobě. Záložník Vladimír Darida pro reprezentační sociální sítě řekl, že budou cílit na výhru, i když za určitých okolností by mohla stačit i remíza.
4: Bude to náročné, to všichni víme, a je tam spousty faktorů, který třeba hraje proti nám, ale myslím si, že se dokážeme semknout a máme tady partu, která chce něco dokázat a věřím, že to zvládneme.
1: Fanoušci si budou muset přivstat nebo naopak déle ponocovat. Utkání začíná ve 3 hodiny v noci. Black Veil Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Velké Británie a Evropy. Představí i svoje nové album, které vydali začátkem tohoto měsíce. Britská část šňury začíná 8. ledna v Glasgow a po několika dalších zastávkách končí 16. ledna v Londýně. Pak zamíří kapela do Nizozemska, Švýcarska, Rakouska, Polska a dalších zemí a vystoupí i v Praze 28. ledna v Sasazu. Dnes čekejte jasno až pole jasno, maxima kolem 30.
0: A jdeme na silnice, které už samozřejmě jsou trošičku plný, třeba jižní spojka směr Smíchov, což je ranní klasika. V mostě Československé armády směrem z centra před kruhovým objezdem s Chomutovskou. Tady dopravní nehoda dvou osobních aut. V Českých Budějovicích Husova třída z centra před kruhovým objezdem se Strakonickou odstavený trolejbus, takže tady bacha brání provozu. No a ještě v Náchodě Klacka ulice tady dvě osobní.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
0: 7.03, začneme mobim, přidáme Pretty Reckless, dáme ještě třeba Sixpence None the Richer.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak a my se jdeme podívat opět samozřejmě na to, jak se nám jede aktuálně v tuhle tu chvíli. 7 hodin 20 minut, no a na telefonu opět Marta, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze v Kých v Broumarské ulici ve směru na Štěrboholi došlo k nehodě dvou osobáků. Čekejte tam dlouhé zdržení. V Horních Počernicích v Náchodské ulici u křižovatky s Chodovickou se srazila další dvě osobní. Počítejte s kratší kolonou. Kvůli ranní špičce se ucpává trasa Černý most Štěrboholi a i cesta na Smíchov po Strakonické a Dobříšské ulici. A u Prahy na silnici z Postřižína na Klíčany v křižovatce na Odolenu vodu bourala dvě osobní auta. Zdržení je ale nárazové. Z Global Assistance.
1: V Plzni Majerova ulice bourala tři osobní auta, v Brně Žarošická na křižovatce s Bzeneckou, osobák s nákladním a v mostě Československé armády směrem z centra. Je to před sjezdem na kruháč na Chomutovskou, tady dvě osobní.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio

Midnight Blind, což je kapelka ze San Francisca. 7:29, podíváme se na fotbal, za chvilku taky Red Hot Chili Peppers, taky se někam podíváme.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Dobré ráno. Cristiano Ronaldo sebral Messiho vzhozenou rukavici. I hvězdný Portugalec přepisuje na probíhajícím mundiálu tabulky rekordů. Stal se prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr se do historie zapsal v zápase s Uzbekistánem, ve kterém Portugalci zvítězili 5-0. Ronaldo střelil 2 branky, stejně jako den před ním argentinský útočník Messi a také Francouz Kylian Mbappé a Nor Erling Haaland. Včerejší duel byl pro Ronalda už 230. startem v reprezentačním dresu, což je nejvyšší počet v historii světového fotbalu. Svou rekordní bilanci v nároďáku navíc navýšil na 145 vstřelených branek. Jeho gól z něj zároveň udělal druhého nejstaršího střelce v historii mistrovství světa. Starší byl pouze kamerunský útočník Mila, kterému na šampionátu v roce 94 bylo 42 let.
0: Radio Rock Zone.
2: Tak 7.30, no a teplota nám stoupá 20, 22 stupňů.

0: Máme, protože víkend před námi, samozřejmě začínají tam prázdniny, takže možná už poletíte někam pryč z Česka, z Prahy, z Brna, z Ostravy, to je to jedno úplně. V každém případě, pokud budete zůstávat v České republice, tak světová soutěž uměleckých ohňostrojů a přehlídka dronových show v Brně jede na plný obrátky. Název Ignis Brunensis v překladu znamená brněnský plamen, odkazuje na podstatu celého festivalu. V sobotu 27. tedy brněnská přehrada, ve 22 hodin dronová světelná show a ve 22.30 mezinárodní ohňostroj Brunis Ignensis, můžete být u toho. Regionální muzeum Jílové u Prahy vás zve na výstavu Hlavolamu, a to až do 30. srpna. A interaktivní výstava Hlavolamy návštěvníkům představuje výběr nejstarších rébusů a populárních, ale i jedinečných mechanických hlavolamů. A pak tady mám ještě malou Úpu, je jednou z posledních klasických krkonošských vesniček, takže právě v duchu historie tradice starých Krkonoš se odehrává tradiční maloúpský jarmark, konaný v historickém centru Malé Úpy u kostela svatého Petra a Pavla. 27. tedy v sobotu.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Jdeme na silnice, jak to vypadá aktuálně v tuhletu chvíli, samozřejmě kolony, Sokolovská ulice na křižovatce s Českomoravskou, dvě osobní, Pražský okruh 19 km kde je jedničce, před sjezdem na Ořech tady tři osobní auta a výjezd z Jablonce nad Nisou na Harachov osobní s motorkářem.
2: Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenovala se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: jsem si šel udělat kafe a normálně jsem sem přiběh, co to hrajou za kysáky. A oni jsou to Rainbow. Takhle mě to zblblo. All Night Long a kapela Rainbow, no a my si dáme ještě Hives, nebo taky Hellstorm, ale taky samozřejmě nebude chybět dopravní informace.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A info z Prahy má pro nás Marta.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na Pražském okruhu na 19,5 kilometru u Ořecha s Pilem, kde jedničce bouraly 3 osobáky. Kolona se táhne od Chrášťan a kvůli tomu se ucpává plzeňská D5 od 7. kilometru. A v protisměru na okruhu se zdržíte od Jesenice. Ve Vysočanech Sokolovské ulici na křižovatce s Českomoravskou se srazila 2 osobní auta. Další 2 osobáky stojí po nehodě v Kých v Broumarské ulici ve směru na Štěrboholi. Počítejte tam s kolonou. A problém čekejte také na Strakonické před Barandovským mostem směrem do centra. Fronta tam je od Lahovic. Global Assistance Marta.
0: Marta, díky. V České Lípě Ploučnice 2 osobní. Na výjezdu z Jablonce nad Nisou na Harachov osobák s motorkářem. A v Plané nad Lužnicí v Chýnovské ulici dopravní nehoda osobního s nákladním.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino, today is yours. Feel good.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: A před námi třeba Carlos Santana nebo taky Rob s novinkou 7.58. Pišto dorazil, takže nějaká ta pozvánka, samozřejmě půjdeme taky na dopravu. Hezký ráno.
1: Dobré ráno. Teploty venku se nám zdvíhají, už jsme docela dost výrazně nad 20. No a ty tedy za mě slibuješ pozvánku za muzikou, tak já slibuju Duren Duren v Foutu Aréně večer, nebo negativ a taky potěšit a pobavit na Kamina Boat. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vlaky na trase Praha-Beroun stojí, objednávání potravin do boxů bychom se měli vyhnout a Pastrňák si neodnesl zlatou hokejku. Cestující mezi Prahou a Berounem mají problém, vlaky stojí v obou směrech kvůli poruše soupravy a silniční nehodě na přejezdu v Řevnicích. Provoz na železnici je přerušený u dálkové i regionální dopravy. České dráhy předpokládají, že se vlaky rozjedou zhruba do 9 hodin. Potravináři varují před doručováním některých potravin do výdejních boxů. V horkém počasí tam totiž může teplota přesáhnout i 50 stupňů Celsia. Lidé do samoobslužných boxů nechávají doručovat pečivo, nápoje, mysli tyčinky nebo doplňky stravy. Jenže v tropických vedrech hrozí, že se uvnitř boxů vytvoří doslova výheň a hrozí tak zkažení potravin. Třeba pečivo se v igeliťáku snadno zapaří, což urychluje růst plísní. Vysoké teploty nesvědčí třeba ani ořechům nebo některým nepasterovaným nápojům, jako je kombuča. Doporučení potravinářské komory se týká také doplňků stravy, které můžou kvůli horku ztratit své účinné látky. Naopak vedro v boxech nevadí třeba těstovinám, rýži nebo konzervám a zavařeninám. Objednávání do výdejních boxů je v Česku stále oblíbenější. Denně do nich dorazí v průměru 250 000 zásilek. Spojené státy neumožní Iránu vybírat poplatek za plavbu v Hormuzském průlivu, řekl to šéf americké diplomacie Marco Rubio na své první cestě na Blízký východ od začátku války s Iránem. Poplatek za plavbu v mezinárodních vodách by podle něj byl v rozporu s mezinárodním právem. Irán na vybírání poplatku za plavbu trvá. Podle textu memoranda se Teherán zavázal, že po dobu 60 dní od jeho podpisu bude plavba bezplatná. Irán oznámil, že poplatek po tuto dobu pokryje ze svých vlastních financí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nejlepším českým hokejistou sezony je Martin Nečas. Hráč amerického Coloráda vyhrál tradiční anketu Zlatá hokejka poprvé. Trofej převzal při slavnostním vyhlášení v Pražském divadle na Vinohradech za fantastickou sezonu v NHL. Anketu Zlatá hokejka podle svých slov Martin Nečas sledoval už v dětství.
3: Samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a to bylo před pasou, kolikrát to zase vyhrál. Samozřejmě moc si to vážím, on měl taky skvělou sezonu, jsem za to rád a jsem rád i za ty rodiče, který si tohle hrozně zaslouží.
1: Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích 3 letech. Třetí v anketě skončil Tomáš Hertl z týmu Vegas. Do první desítky se dostali 4 brankáři, 1 obránce a 5 útočníků. Charlie Benante si musí dát pár týdnů pohov. Bubeník amerických thrashových veteránů Anthrax totiž utrpěl zranění pravé ruky a lékaři mu doporučili dočasný klid. 63-letý hudebník tak bude v nejbližší době chybět na téměř 10 evropských koncertů své domovské kapely. Za bicí soupravu místo něj usedne zkušený britský studiový a koncertní hráč Darby Todd. Ten za Benanteho zaskakoval už v květnu na aténském olympijském stadionu, kde Anthrax zahráli jako předskokaně Iron Maiden. A dnes čekejte jasno až polojasno, maxima kolem 30.
0: A komplikace na silnicích na Karvinsku v Havířově, dlouhá třída na křižovatce nad trasou 2 osobní. V Praze k Belích, Toužimská do Letňan na úrovni sportovní haly. Tady máme taky dopravní nehodu osobního auta s motorkářem a ještě poruchaný auto vás bude bránit na D586 km na Prahu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Tak Michael McRoman, s těmi začneme. 8 hodin a 2 minuty.

0: Tak mě napadlo dát vám Carlose Santanu z trošku starší věcí, She's Not There, no a my se taky samozřejmě posuneme na další hitovku. Poslední dobou hodně hraná Europe taky samozřejmě boduje v naší dvanáctce, tak se již tak podívejte na web.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale jsou tady informace z dopravy, takže Marto.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na Pražském okruhu na 19,5 kilometru u Ořecha směrem k D1 stojí po nehodě 3 osobní auta. Kolona se táhne od Chrášťan a kvůli tomu se ucpává plzeňská D5 od 7. kilometru a v protisměru na okruhu se zdržíte od Jesenice. Ještě na Pražském okruhu na 26. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Zličín bouralo osobní auto s nákladním. U Hříněvsi v Podleské ulici směrem do centra u železničního přejezdu se srazil osobák s motorkářem. Postojíte si tam v dlouhé koloně. K další nehodě došlo ještě ve Kbelích v Toužimské ulici směrem do Letňan u sportovní haly. Z Global Assistance Marta.
0: A ještě přidáme výstavní na Praze 11. Je to na Kruháči, došlo tady ke střetu osobního auta s motorkářem. Pozor na Chomutovsku v Kadani, tady u autobusové zastávky Prunéřov, důl, nástup, boural osobní auto do dopravního značení. Jeďte opatrně.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.
0: No to jsou takové ty věci, které máme tady jako tak trošku jakoby nově. Druhý místo Europe One on One, který si dáváme teďka. Na prvním místě Black Label Society, Ozzy Song. No a třeba šestý jsou Rolling Stones, In the Stars. A hlasovat můžete na webu a podívejte se taky na český desítce, jak se to změnilo po včerejším dni.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Ano, jdeme na fotbalový šampionát, 8 hodin 28 minut, pište hezky ráno.
2: Dobré ráno, fotbalisté Anglie na světovém šampionátu překvapivě jen remizovali s Ghanou 0-0 a stejně jako jejich soupeř si nezajistili postup do vyřazovací fáze. Anglie v sobotu vyzve v New Jersey Panamu, Ghana ve stejný čas bude hrát s Chorvatskem, které v dnešním ranním zápase porazilo Panamu a také musí o postupové místo teprve bojovat. Portugalští fotbalisté po dvou gólech nového rekordmana Cristiana Ronalda zvítězili 5-0 nad Uzbekistánem a poprvé vyhráli. Portugalci zakončí skupinu v neděli v Miami proti Kolumbii. Uzbekistán po dvou porážkách čeká v Atlantě ve stejný čas duel s Kongem, které utrpělo porážku od Kolumbie 1-0.

0: Offspring za námi a před námi doprava.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A výstavní ulice na Praze 11, pozor, na kruháči, došlo ke střetu osobáku s motorkářem. A Pražský okruh 28. kilometr k letišti, odstavená dodávka. V Kadani na místní silnici u autobusové zastávky Prunéřov důl nástup a bouralo osobní auto do dopravního značení. A teď tady mám ještě Olomouc, Brněnská ulice na křižení z Hajerovského, nabouralo osobní auto do dopravní značky. Takže i tam samozřejmě opatrně.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: A pak, když dneska plánujete něco na den, no tak vězte, že teploty poměrně vysoký. Ty teploty dneska budou dosahovat poměrně opět zpátky těch vysokých hodnot až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30 a bude jasno. V noci se nám trošičku chladí, 18 až 14, ale bude jasno a bude to takový příjemný den, taky třeba vyrazit někam do letního kina, takže letní kino Valašské Meziříčí dneska bude ve 21.40 promítat film Po večerce. No a vyjel do pražských ulic i kinobus, takže tento týden v Čakovicích a je to na náměstí Jiřího Berana dneska ve středu 24. to je dneska, ano, Tanec s medvědem.
1: Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenovala se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trhák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Zítra tady po 13. hodině Dušan Lebel z kapely Apple Juice. Samo sebou budou se bavit asi pravděpodobně s Tomášem o nový desce, o výročí a tak dále. Takže po 13. hodině v pořadu Odposlech Toma Fredeho. No, taky tady samozřejmě dneska naposledy před prázdninami bude Česká desítka. Takže ten žebříček najdete ještě na webu, pak přibližně do půlky července vás necháme hlasovat. No a vrátí se tyhle ty dva pořady až v září. Tak ode mě všechno pro dnešek. Mám pro vás akorát dopravní info a za chvilku Inexis a Paparouč. Takže krásnej opět horkej den ve středu 24. června.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A jak to vypadá, Marta?
2: Ahoj Mišálku, hezké ráno. Problém čekejte na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po dálnici D8 u sjezdu na Zdíby. 4-kilometrová kolona je od Klíčan. Na Pražském okruhu na 21,5 kilometru ve směru k D1 za sjezdem na Chrášťany havarovalo osobní auto s nákladním. Kolona se tvoří od sjezdu na Zličín a z toho důvodu i plzeňská D5 od 6. kilometru. V Praze 4 ve Výstavní ulici na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Počítejte se zdržením v koloně a celkově čekejte na hlavních tazích metropoly silný provoz a kolony. Z Global Assistance Marta.
0: Mezi Pňovicemi a Olomoucí došlo k dopravní nehodě osobní auta s motorkářem. Neprůjezdný je tady jeden jízdní pruh na Brněnsku Tišnov, pozor, Cáhlovská ulice. Havarovalo tady na mostě nákladní auto a na Opavsku v Kravařích na náměstí osobní auto srazilo chodce. Tak krásný den a zítra v 6.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
8: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Když je na ty paparouč jdeš?
1: No, já
0: v listopadu, nebo kdy to je?
1: Je to v listopadu, ale já nevím, jestli jdu, furt mi nikdo nedal lístky.
2: Neboj, to prostě, hele, ono se to nějak udělá, protože když Piš to chce jít, tak prostě půjde, nebude baby sedět v koutě. Krásný ráno vám přeje Tomáš Frede, 9. přesně, středa 24. června. Jan, Jonathan a Dejan. Cítíš se být dnes jako Jan nebo Dejan?
1: Normálně jako Piš to.
2: Jasně. Ti mají dneska svátek, tak přejeme všechno krásný třeba i takovým ikonám jako Jonathan Davis. Ten má asi teda jako Jonathan v americkém kalendáři svátek někdy jindy, ale prostě frontman Kapely Korn, kdyby nikdo nevěděl.
3: To by věděla paní Kadrnošková přece.
2: No. Je to tak?
3: Víš, kde je paní Kadrnošková?
2: Vím samozřejmě naprosto přesně, protože jsem se nadechoval k tomu, abych ti řekl, že můj syn má ve škole spolužáka Adama Kadrnošku, ale zároveň taky Jonatána.
1: Já doufám, že má Pažouta s tím.
2: Ne, za Pažouta je tam právě můj syn. Tak pojďme už na ty důležitější věci.
1: Jak jsem jmenal ten druhej od Pažouta?
2: Horáček.
1: Horáček, no, děkuju. Jasný. Tak jsme to zase prokecali, nikam vás nepozvu. Jdeme rovnou na všechno podstatné, co se děje.
2: No ale beze všeho.
4: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou. Do Baltského moře míří další Keporkak a Portugalec Ronaldo má svůj rekord. Knihovna Václava Havla v Praze řeší další problém. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména bývalého prezidenta a svého manžela. Uvedla to v prohlášení s tím, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používané. Dále oznámila, že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu přitom knihovna Václava Havla potřebuje, aby mohla s tímto jménem pokračovat v činnosti. Správní rada knihovny podle jejího předsedy Davida Duška informaci vyhodnocuje. I 5 let po pustošivém tornádu na Hodonínsku je co opravovat. Obce pořád dávají dokupy zeleň a veřejná prostranství. Nařádění živlů z 24. června 2021 by už ale místní nejraději zapomněli. Pokračuje Michal Ransdorf.
5: Třeba v Mikulčicích kousek od hranic se Slovenskem poškodil živel 300 domů. Místní hřbitov, školu i pečovatelský dům. Tamní starosta Josef Dvořáček je ale moc rád, že dnes už není řádění živlu na jeho vsi znát.
6: Ulice vypadají jak unglnové. Ano. Některé domy ještě nestojí, ale tam ani nebyla snaha stavět.
5: Nejhůř na tom skončily Hrušky, kde živel čtvrtinu domů srovnal se zemí. Podle starostky Jany Filipovičové už dnes v obci ale není po tornádu ani památky.
7: Měli jsme 63 demolicí, dneska ty rodinné domy nově stojí. Máme opravené veškeré nemovitosti, jak soukromé, tak i obecní. Jediné, co nám zbývá, je výsadba zeleně.
5: Všechna ještě nedokončená potornádová obnova na Hodonínsku má být hotová do konce příštího roku.
1: Další Keporkak míří do Baltského moře, pohybuje se na malém beltu u západních dánských úžin. Dostali jméno Hartwin, plave na jih a pokud nezmění směr, odborníci varují, že dojde na další uvíznutí velryby. Situaci už sleduje německé ministerstvo životního prostředí v Kýlu. Baltské moře se stává pro Keporkaky a jiné velryby smrtící pastí. Je pro ně příliš mělké, má velmi nízkou salinitu, která jim způsobuje vážné zdravotní potíže, včetně kožních problémů a nemá pro ně potravu. Zvířata se zde navíc kvůli husté lodní dopravě a rybářským sítím často zraní.
4: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cristiano Ronaldo sebral Messiho vozenou rukavici. I hvězdný Portugalec přepisuje na probíhajícím mundiálu tabulky rekordů. Stal se prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr se do historie zapsal v zápase s Uzbekistánem, ve kterém Portugalci zvítězili 5-0. Ronaldo střelil 2 branky, stejně jako den před ním argentinský útočník Messi a také Francouz Kylian Mbappé a Erling Haaland. Včerejší duel byl pro Ronalda už 230. startem v reprezentačním dresu, což je nejvyšší počet v historii světového fotbalu. Svou rekordní bilanci v nároďáku navíc navýšil na 145 vstřelených branek. Jeho gól z něj zároveň udělal druhého nejstaršího střelce v historii mistrovství světa. Starší byl pouze kamerunský útočník Mila, kterému na šampionátu v roce 94 bylo 42 let. Black Veil Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Velké Británie a Evropy. Představí i své nové album, které vydali začátkem tohoto měsíce. 28. ledna pak zahrají i v pražském Sasazu. Tak vidíš, Ronaldo, hele, 6 šampionátů za sebou udal gol. Tipnul bys to do něj?
2: A víš, že do něj snad i jo?
1: No, já ani ne, čiče.
2: Dobře, my tipujeme ovšem taky na jiné věci.
1: Ano, je to tak.
2: Tipujeme, ještě pořád to s tím Mechíkem nebylo?
1: No nebylo, to bude teďka v noci, ve 3 ráno.
2: Jo, dneska vlastně jasně.
1: Musí zítra, ale
2: pivní středa je třeba. Dobře, já stále držím svůj tip 2-0 pro Medellín.
1: Já strašně, počkej, Medellín je v Kolumbii.
2: Já vím. Pro Teliti Jesus Pesos.
1: Mexiko vyhraje, já nevím kolik. Já jsem vlastně ještě neřekl skóre. Ale říkám, že to bude drtivý. No můžete to i vytipovat na tipovačky.cz a budete tam i otipováno.
2: No.
1: Dneska čekejte jasno až pole, jasno maxima kolem 30.
2: Jak to tipuješ dopravou?
1: No, typuju, že někde někdo boural, někde něco kolonuje.
2: Jseš dobrý, jsi prostě dobrý.
1: A někde někomu je teplo.
2: Sleduj.
4: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
2: Představte si, že na trase z Turnova směr na Liberec na příjezdu do Paceřic probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, tedy někdo boural.
1: To jsem věděl.
2: Ano, místo nehody je průjezdné bez držení, to už si ovšem nedodal. V Praze v ulici Křižkovu u křižovatky se spojovací se srazila dvě auta.
1: No, ale tam je to
2: se
1: zdržením, ale.
2: No samozřejmě důvodem bylo horko, to jsi taky říkal, že někde nikomu je teplo. A co jsi to říkal to třetí?
1: Že se kolonuje.
2: Jasně, kolona, no tak to ale beze všeho. Já tady zatím žádnou
1: Tak já ti to povím, hele. Ječná, Žitná, Sokolská, Legerová.
2: Do hoďky, máme je tam.
1: 5. května.
2: Jasně.
1: Pražský okruh u Bořechu, jednoznačně.
2: Jednoznačně. No. Tak jo, děkujeme krásně, pojďme si dát muziku, on pro vás třeba Vanastovky nebo 30 Seconds to Mars.
4: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A prostá ikonická smrtelnost, to mi udělalo radost. Flash od kapely Queen, ladíte Rádio Rock Zone, my si teďka dáme informace z dopravy. No a tu sleduje pro nás Marta, jak to vypadá, čau.
2: Ahoj Tome, krásné ráno. Kolony zůstávají v Praze na Liberecké a Holešovičkách do centra, na východní a Štěrboholské spojce od Černého mostu a také na magistrále v obou směrech před muzeem. Na Hájích ve Výstavní ulici na Kruháči u Opotavské boural osobák s motorkářem. Další nehoda překáží na ulici k Žižkovu před spojovací a s omezením se projíždí i na Českobrodské směrem na Jarov za odbočkou na Malešice. Z Global Assistance Marta.
1: Marto, díky.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: V tuto chvíli 24 stupňů, jasno, dnešek budem, slunečný, tedy jasný až polojasný, odpolední maxima až 33 stupňů, na severovýchodě do 30. V noci to zůstane mezi 18 až 14 stupni, no a čtvrtek bude opět další výheň, zase o něco vyšší, větší, bude jasno, během nemísty přechodně až polojasno, ovšem teploty až 34 stupňů, prosím pěkně. Tak je potřeba s tím počítat. Dáme si Foo Fighters.
0: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone. Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

Rádio Rock Zone, muzika na telo.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Krátce po půl desátý, sám jsem na to zvědav, pojďme se na to podívat. Tak v Praze, v Autoareně, legendární Duran Duran, klubovky, jo, v kafe v lese Johnny Majestic, taky pokoj 25, paprikáče ve vagonu, v modrý opici Walking Down, Pulse a Recidiva, na Kamina Boat, Negativ a taky Potěšit a pobavit. Takhle se to prostě jmenuje, to je skvělý. V Plzni, respektive ve Spáleném Poříčí, ať jsme úplně přesní, startuje Basin Firefest, no a v kabinetu Moose, tedy v Brně, hrajou Knives.
0: Radio Rock Zone. Festival Vezum 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Dneska vám představím 11. desku anglického hardroku Def Leppard, jmenoval se Yeah, a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trhák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Dáme poslední rychlou v této hodině. Dejte
2: majzla.
1: Na Praze 6 v ulici Milady Horákové poblíž křižovatky se Svatovíckou směrem na Břevnov. Tam došlo ke střetu osobního auta s tramvají, neprůjezdný jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. A ještě jednou Praha Čimice v Čimické ulici u křižovatky s Forstovou. Tam jsou dvě auta v sobě, blokují jeden jízdní pruh.
0: Radio Rock Zone. Ptáš
3: se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino, today is yours. Feel good.
9: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: No tak jsem ti potřeboval, abys přeložil ten text, že ty jedinej ho umíš, Whiskey in the Jar, Russia, Lumana, Dudamada.
1: Jo.
0: Naše Dáša mi Duda Madá, nebo něco takového vždycky zpíval, ožralej, ne?
1: Tak to si mě pleteš s nějakým jiným žákem z jiné třídy.
0: Dobře, dobře, tak já myslím, že ty jsi přes tu Metaliku tady víc. No, nějaký minuty do desátý, tohle byla samozřejmě Metalice, my si dáme další zprávy a opět ještě něco víc.
1: Že jsem přesný rytmicky jako Lars Ulrich ještě neznamená, že jsem fanoušek Metaliky.
0: Tak můžu?
1: Musíš.
0: Všechno o kapele Atriu?
1: V podstatě ale vůbec nic, ale vůbec.
0: Já jsem jediný, jak on se jmenoval takový ten kůň, co se pak utopil v tom nekonečném příběhu, to byl nějaký Atrio, ne? Nebo Atrio, nebo
1: to byl
0: ten
1: možný.
0: Kluk, ne ten kůň?
1: Asi spíš ten kluk, ne, já
0: taky
1: nevím.
0: V nekonečném příběhu moc nejdeš.
1: Já jsem si říkal, že ta kapela musí být úplně v prdeli, když už předělává i takový věci jako Bon Jovi.
0: A jo, oni mají vlastně tohle, no jo, no. Hele, no nic, tak každopádně nikdo v té kapele je, to jsem řekl dobře, protože kdo by tam jinak ty nástroje obsluhoval, tak kdo z Atriu?
1: Brandon Seller přece.
0: Frontman.
1: Ne, bubeník. Ne,
0: ty vole. To nastavil teda těžký kalibr.
1: Tak Atriu, Bon Jovi, bubeník ne, co víc k tomu chceš?
0: Všechno sedí v tom případě, si můžu dovolit říct datum narození úplně blbě, tak jasně. Říkám třeba 1980, to byl malý kuci.
1: No, trefil ses do toho, že to je dneska, 24.6. přesně tak, a je to 1983, je to
0: no,
1: úplně jedno.
0: Vůbec to nevadí. Pojďme dál. To je takový pochodový ducavý, viď? Tak doufám, že tady to je bubeník z Rumštajn.
1: No není.
0: Dobře, aha. Tak kdo? Neříkej, že sám pan.
1: No jasně, že.
0: Jo?
1: No jo.
0: Tyl.
1: Ne.
0: Aha. Tak žádnej jiný pán tam není.
1: Okay. A je.
0: Tak dobře, tak kdo?
1: Richard,
0: Kruspe.
1: No jasně. Richard Kruspe z Rumštajn má dneska narozeniny.
0: To je kytarista, to já vím.
1: Dobře ty.
0: A myslím si, že by mohl být... V Nirváně.
1: Jasně, že.
0: Kdyby ovšem Nirvána...
1: Jasně, že. Byli Němci. Taky jsi teď představil to samý.
0: Já to zkouším si vybavit nějaký text v němčině, no, ale německy neumím, tak nemůžu ani parodovat. Bylo by to takový tvrdší, viď?
1: Můžeme si pozvat někdy...
0: No.
1: Pozvi si někdy Matěje Ruperta do odposlechu.
0: Ten je výborný.
1: Ale a on ti to tady foukne.
0: Je legenda. Tak Matěj až fouká někde jinde zatím, každopádně Richard Kruspe by mohl být ročník 1968.
1: No zase blbě, Richard Kruspe je samozřejmě ročník 1967.
0: Tak to jsem mohl, ale tady mě to trošku vadí, to jsem mohl. Dobře, pojďme dál, takhle. Na mě to jde vyskočilo, proto vím, ty jsi po mě chtěl Yardbirds.
1: To je samozřejmě.
0: Já se vyšokoval a ty se podrž taky, nemám je tu.
1: A tady, no jasně.
0: Ale vůbec nevím, proč to hraje dohromady.
1: Protože zkombinovat Jacka Becka a Richarda Kruspeho.
0: Nevím, kukul se tady zbláznil software, prostě mě hrajou dvě písničky.
1: Ale ne, to je správně, to je producentský záměr takhle.
0: Kamaráde, co mám dělat?
1: Nic, nech to běžet.
0: To nemůžu.
1: A když je to dobrý?
0: Není to vůbec dobrý. Tak zatím mi co říkej.
1: No tak dobře, tak já vám prozradím, že ano, Tomáš to trefil správně.
0: Ale oni nejdou vypnout.
1: Dnes se... A kdo by vypínal Richarda Kruspeho s Jackem Beckem, ty vole?
0: Vole, ty si až prdel, ale já nevím, co mám dělat.
1: No nech to běžet, ti povídám, ještě nějaký dotaz, nevadí. Jeff Beck má dneska narozeniny, nebo pardon, by měl dnes narozeniny, protože už to jsou 3 roky, myslím, co nás opustil, ne?
0: Ježiš, já miluju Joe Stone.
1: To už není ono.
0: To je samozřejmě Jeff Beck, to ví každej.
1: Já měl snímač, tyjo, jeho. Na každý kytaře.
0: Originál od Jeffa Becka, on dělal snímače.
1: Já měl ten signature, Seymour Duncan, že jo, to, nevím, něco 4 to bylo označený.
0: Ty zbejvával takový hnídopíšek, jako no. V tomhletom. Na to, jak jsi vůbec neuměl hrát, tak ale věděl jsem o tom vždycky všechno.
1: No tak samozřejmě. Ale měl jsem jeho snímač, ale vlastně jsem vůbec jako nevěděl nic o něm. Tak teď vím, že se narodil 24. června. Roku.
0: Hele, já prostě řeším nějaký problém, že mi tady nefungují věci. Přepínat.
1: A to nevadí, ne?
0: To vadí hodně, no.
1: A jsme rokový rádio. Tak v jakém roce se narodil Jeff Beck? Řešíš problémy, za to jenom čumíš.
0: No jo, já nevím, protože nevím, jak to řešit. 44.
1: No vidíš, když jsi v krizové situaci, jen ho nechte, ať se bojí, najednou to jde, najednou se strefil.
0: Nechte mě už teda bejt, všechno vypínám, odcházím.
1: Vypínej a jdeme na všechno podstatný, co se děje. A teď jsem zvědavý, co uděláš.
0: Nechám ti to tam hrát.
1: No tak to slum a jdeme na to.
0: No konečně.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na císařské louce se potopila loď. Ferry se odvolal i po zproštění viny a české fotbalisty čeká nejspíš poslední zápas na mundiálu. Zásah hasičů hlásí v Praze. V přístavišti na Císařské louce se tam potopila loď. Snaží se ji nadzvednout pomocí nafukovacích vaků a připravit k vytažení z vody. Podle iDnes.cz je z důvodu úniku provozních kapalin na místě přítomný také zástupce odboru životního prostředí. Podle mluvčí pražských hasičů bude nutné zapojit jeřáb, který je na cestě. Práce na vyproštění plavidla potrvají několik hodin. Bývalý poslanec Dominik Ferry podal odvolání. Týká se rozsudku, kterým ho soud v Praze zprostil obžaloby ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Nepravomocně ho osvobodil, protože podle jeho názoru nebyl skutek popsaný v obžalobě trestným činem. Obžaloba tvrdí, že Ferry měl na podzim roku 2015 ve svém bytě se 17-letou dívkou styk, při kterém si přes nesouhlas dívky sundal prezervativ. Ferry může v odvolání požadovat zproštění z důvodu, že se skutek nestal. Proti rozsudku se už dříve odvolala státní zástupkyně. Josef Ráš mladší chce být primátorem Bratislavy. Přestože je syn frontmana skupiny Elan současným ministrem dopravy na Slovensku, o voliče se bude ucházet jako nezávislý kandidát. Tvrdí, že se stranou Směr se nestotožnil a kampaň plánuje vést z vlastních zdrojů.
3: Josef Ráš mladší tvrdí, že ho finančně nepodporí žiadna strana. Bratislavu označil za svoj domov, kde sa narodil a vyrastajú i jeho deti. Chce, aby mali dôvod zostať v hlavnom meste, tak ako všetci ostatní bratislavčania. Kampaň má byť vecná a slušná bez ideológie a hádok. Ako súčasný minister dopravy nie je členom vládnej strany Smer pod vedením Roberta Fica, ale iba jej nominantom. Komunálne voľby sa konajú na Slovensku koncom októbra. Jozef Bálko, Bratislava.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Naše fotbalisty čeká mise Mexiko. Národní tým se v noci na zítřek utká v závěrečném skupinovém utkání s domácím výběrem na legendárním Aztéckém stadionu. Reprezentace potřebuje k jistotě postupu zvítězit. Mexičané tady ale neprohráli už 24 utkání po sobě. Záložník Vladimír Darida po reprezentační sociální sítě řekl, že budou cílit na výhru, i když za určitých okolností by mohla stačit i remíza.
4: Bude to náročný, to všichni víme, a je tam spousty faktorů, který třeba hraje proti nám, ale myslím si, že se dokážeme semknout a máme tady partu, která chce něco dokázat a věřím, že to zvládneme.
1: Fanoušci si budou muset přivstát nebo naopak déle ponocovat. Utkání začíná ve 3 hodiny v noci. Do kin míří film Supergirl. Tahle vizuálně podmanivá vesmírná jízda vás přesvědčí, že i ta nejzářivější naděje musí občas projít pořádným tempem, abychom viděli její skutečnou sílu, pokračuje Saša Ptáčková.
5: Nečekaný a krutý nepřítel zasáhne příliš blízko domova.
6: Zbývají mu 3 dny.
5: A tak se Kara, známá jako Supergirl, sice velmi nerada, ale vydává na cestu po boku někoho, koho by rozhodně nečekala.
6: Krem z Yellow Hills. Vyvraždil mi rodinu.
5: A společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností.
6: Pomsta tě bolesti nezbaví.
1: Dnes čekejte jasno až polojasno, maxima kolem 30.
0: Pojďme za muzikou, za písničkou dáme si Rolling Stones, Five Finger Death Punch nebo taky Evanescence.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, 10.18, dáme jednu rychlou dopravu. Samozřejmě od Marty, která ji sleduje. Marto, jak to vypadá? Čau.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. V Praze v Radlické ulici u křižovatky s Pechlátovou bourali dva osobáky. Čekejte tam omezení. Další nehody jsou hlášené také v Čimicích, v Čimické ulici u křižovatky s Poštovou, v Čakovické na kruhovém objezdu s Letňanskou a v ulici na Petřinách u křižovatky se Střešovickou. Stále přetrvávají kolony na Pražském okruhu před Ořechem. Ve směru od letiště je fronta od Chrášťan, v protisměru od Vesce. A ucpaný je také příjezd do Prahy po plzeňské D5 od 5. kilometru a po D8 od Ústí nad Labem také od 5. kilometru. Z Global Assistance Marta.
1: Marto, díky, my si dáme nový marmozec.
0: Radio Rockzone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

Ano, moji milovaní Marmozec na rádiu Rock Zone. Všem je tady někdo, kdo miluje zase úplně jinou hudbu a ještě se nám odklidil do Mexika. Zdravím tady mého milovaného Švába a prostě si přikázal a vyžádal Slayer. Tak jo. Zdravíme do Mexika!

0: Není zač.
1: Yeah.
2: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
0: Jdem to ještě jednou omrknout. Cíl tý hodině v Třebíči na Masarykově náměstí se srazila dvě auta, omezení v místě na Královéhradecku za Kosičkami. Tam se chodilo koupat, myslím. Směrem na Chudeřice havarovalo osobní auto do Mostku. Počítejte se omezením. No a Praha, bez tý by se to neobešlo. Na Novém Městě ve Vodičkově ulici došlo ke střetu osobáku s dodávkou. Omezení je v místě. Dáme si Royal Republic.
2: Radio Rock Zone. Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenoval se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

Ano, naprostá klasika od Briana Adamse. Já už jen upozorním krátce před 10:45, tedy na mého zítřejšího hosta. Čeká nás poslední díl před prázdninovou pauzou, tedy díl pořadu od poslech Toma Fredo. Mým zítřejším hostem bude dlouholetý člen kapely Plexis a jinak člen taky Apple.

0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
7: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: podstatě echtovní grunge. To musíš uznat.
1: Byla tak dása.
0: Prostě i kluci z Good Charlotte tomu prostě museli přičichnout. My si přičichneme k nějakým zprávám. Necelá minuta do 11. Hezký dopoledne. Rock Zone, Pišto. Zprávy.
1: Duren.
0: Co? Ano, je to tak dneska. No.
1: V Foutu aréně. Jasná věc. Paprikáče ve vagonu, to je ale revival, ne? Nepletuli se.
0: Jasně, Red Hoti, no. Red Hoti, to víme všichni. No.
1: A nehrál on tam Kulich? Zvukář, víš?
0: No, já vím, nevím.
1: Já myslím, že jo.
0: Není to u revivalu jedno.
1: Je. Yeah. Tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V železničních tunelech bude signál. Spojené státy neumožní Iránu vybírat

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.20, poslední dostaveníčko s Martou ohledně dopravy, jaká tedy teď, ahoj.
2: U sjezdu na Jinočany bourala 3 osobní auta. Kolona je už na plzeňské D5 od 7. kilometru. V Praze ve Vlznově ulici směrem na Nuselák u hlavního nádraží bouralo osobní auto s motorkářem. Fronta se táhne od Florence. Na Smíchově v Plzeňské ulici u křižovatky s Mozartovou došlo ke srážce 2 osobáků. A nehodu osobního auta s dodávkou policie vyšetřuje na Novém Městě ve Vodičkově ulici. Z Global Assistance Marta.
1: Děkujeme za info, my si dáme si novou vypsanou fixu. Pecku, bylo to jistý.
0: Radio Rock Zone.
3: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
0: Hit sezóny na Radio

0: Stone, počasí.
1: Ano, klasický čas, krátce po půl dvanáctý, je čas na to vomrknout aktualizaci našich meteorologů, kam se to posunulo a jak se to bude vyvíjet. 28 stupňů už v tuhle chvíli je jasno, samozřejmě nadále, ono tak bude i po většinu dne, jasno až polojasno, odpolední maxima 33, na severovýchodě 30 stupňů. V noci to zůstane na nějakých 18-14, no a čtvrtek bude opět jasný, během dne místy přechodně až polojasno, teploty zase o něco vyšší až 34 stupňů. Bacha na to. Dáme si paparouč.
0: Radio Rockzone. Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenovala se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trhák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Starý dobrý akceptáci, hele, tak tohle frčelo teďka za odměnu do špindlu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ještě jedna popravička, ano, na jižní spojce ve směru na Štěrboholi za nájezdem od Spořilova bloku je pravý pruh nepojízdný nákladní auto, počítejte s narůstající kolonou. To byla samozřejmě řeč o Praze. No a jako kontravtip jsem chtěl najít něco prostě v Brně, ale v Brně je klid, čověče, no. No jo.
1: Radio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz.

0: 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
3: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Ghost na Radio Rock Zone 12. Přesně dobrou chuť.
1: A dobrou pit.
0: Krásný pravý poledne před 90. muzikou dáme aktuální zprávy s Pištem Zdár.
1: Dobrý pravý Johnny Majestic dneska v Café v lese spolu s ním má pokoj 25 večer samozřejmě. A mrkneme i mimo Prahu.
0: To by mohli hrát pokoj 25 a byt číslo 4.
1: To by bylo dobrý, jo.
0: To byl ten dobrý for.
1: No, promiň. Já měl připravený jiný for, no.
0: No, tak ho klidně řekni, my se rádi zasmějeme zase.
1: Brno. Dobrý, co?
0: Jo, já jsem teďka říkal dopravu, říkám teda, že jedna je pražská a pak jsem chtěl jako kontra dát brněnskou, nakonec jsem zjistil, že tam není a chtěl jsem dodat, že ani bourat se tam nikomu nechce, ale to jsem si odpustil samozřejmě.
1: Hezký. Co Brno? Knives a Kabinet Moose, tady ty tři věci jdou dohromady.
0: Ano.
1: Večer. Ještě něco?
0: Ne, já jsem takhle kompletní.
1: Tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Havlová odvolala souhlas k užívání jména manžela knihovnou. Na Moravě i 5 let po tornádu opravují škody a medvědice na Slovensku zaútočila na myslivce. Knihovna Václava Havla v Praze řeší další problém. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména bývalého prezidenta a svého manžela. Uvedla to v prohlášení s tím, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používané. Dále oznámila, že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu přitom knihovna Václava Havla potřebuje, aby mohla s tímto jménem pokračovat v činnosti. Správní rada knihovny podle jejího předsedy Davida Duška informaci vyhodnocuje. I 5 let po pustošivém tornádu na Hodonínsku je co opravovat. Obce pořád dávají dokupy zeleň a veřejná prostranství. Na řádění živlů z 24. června roku 2021 by už ale místní nejraději zapomněli, pokračuje Michael Ransdorf.
3: Třeba v Mikulčicích kousek od hranic se Slovenskem poškodil živel 300 domů, místní hřbitov, školu i pečovatelský dům. Tamní starosta Josef Dvořáček je ale moc rád, že dnes už není řádění živlu na jeho vsi znát.
4: Ulice vypadají jak funglnové. Ano. Některé domy ještě nestojí, ale tam ani nebyla snaha stavět.
3: Nejhůř na tom skončily Hrušky, kde živel čtvrtinu domů srovnal se zemí. Podle starostky Jany Filipovičové už dnes v obci ale není po tornádu ani památky.
5: Měli jsme 63 demolicí, dneska ty rodinné domy nově stojí. Máme opravené veškeré nemovitosti, jak soukromé, tak i obecní. Jediné, co nám zbývá, je výsadba zeleně.
3: Všechna ještě nedokončená potornádová obnova na Hodonínsku má být hotová do konce příštího roku.
1: Na Slovensku opět útočil medvěd. U středoslovenské obce Liptovská Porubka včera napadla medvědice 41-letého myslivce. Ten utrpěl zranění na nohou, bránil se střelbou. Na místo letěl záchranářský vrtulník, který muže transportoval do nemocnice. Podle webu noviny.sk je mimo ohrožení života. Medvědici zásahový tým dohledal a zastřelil. Už v neděli narazil na medvědici s mládětem jiný myslivec nedaleko zahrádkářské oblasti u středoslovenského města Kremnica. Než stačila samice zaútočit, muž jí zastřelil.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Česká fotbalová reprezentace má před sebou poslední zápas na mistrovství světa. Přesněji řečeno, poslední zápas ve skupině. V noci na dnešek ve 3 hodiny ráno hrajeme v Mexico City na Azteckém stadionu s domácími. Ve městě už máme kolegu ze zpravodajského serveru iDnes.cz Jiřího Čiháka.
6: Rozmary bláznivé mexické metropole během jediného odpoledne poznali z první ruky. Jen co čeští fotbalisté v úterý přiletěli ze základny v americkém Dallasu, trenér Koubek s kapitánem Krejčím se po ucpaných silnicích, kde zdánlivě neplatí žádná pravidla, přes hodinu trmáceli na tiskovku. Po ní navíc tým spláchl prudký liák, takže start posledního předzápasového tréninku před rozhodujícím duelem proti domácímu Mexiku museli reprezentanti posunout. Česko bude hluboká noc, až na legendárním Azteckém stadionu nastoupí do posledního utkání základní skupiny mistrovství světa. Vysněný postup zajistí fotbalistům pouze vítězství. V případě remízy budou muset ještě počkat na výsledky ostatních skupin. Z Mexika Jiří Čihák, iDnes.cz.

Black Veil Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy. Představí i svoje nové album, které vydali začátkem tohoto měsíce. 28. ledna pak zahrají i v pražském Sasazu.

0: Všim si z toho, že kolega Čihák, který je v Mexico City, vůbec netypoval výsledek.
1: To jsem si nevšim.
0: No a já jsem si to všim.
1: Já hovadu.
0: No. Takže Jirko, koukej vlez na webovky typovačky.cz. Mexiku určitě mají internet, na rozdíl od Brna, ten byl dobrý. No a tam na typovačky.cz si typni, jak ten zápas dopadne. A vy všichni tak učinit můžete taky a pak se můžete před Jirkou Čihákem chlubit, že jste byli přesnější než on.
1: Hele, 2-0 pořád prostě to takhle je, ať už to jak odehraju, ať už víme, že jsem měl pravdu, protože moji typovačku tam prostě najdete. Jakže je ta webovka?
0: Typovačky.cz.
1: Ano, takže tam já vypisuju 2-0. Pro ně samozřejmě, ne pro nás.
0: No to je jasný.
1: Sorry, no, tak, bohužel takhle to vidím.
0: Tečka, já. Ano. Dnes jasno až polojasno, maxima kolem 30.
1: Tak. Pojďme do 90-kový muziky. Pearl Jam, Kabát, taky AC/DC.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12:24, tedy čas na dopravu. No, vypadá to následovně. Na trase mezi Chebem a Chodovou Planou u Dolního Žandova stojí na vozovce odstavený osobní auto, provoz je tam částečně omezen. V Praze na Pražském okruhu na 77. kilometru směrem k letišti za sjezdem z dálnice D1 se stala nehoda, kolona má v tuto chvíli už 2 kilometry.
0: Radio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.37. No a my si dáme ještě jednu dopravu. Ať jsme v kompletu na Šumpersku ve Starém Městě, došlo k dopravní nehodě osobního auta s autobusem. Je to tam řízený kyvadlově. Na Zlínsku na výjezdu z Luhačovic směrem na Přečkovice došlo ke střetu osobáku se zvěří, tak pozor. No a v Praze na Novém Městě v Bolzanově ulici bourala 3 osobní auta, provoz je tam částečně omezen.
0: Radio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenovala se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trhák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po 1:15, jdem to doťuknout, co se dopravy týče. A na Pražském okruhu před nájezdem na D1 směrem od letiště blokuje provoz nehoda, kolona se tvoří od Jesenice. No a v Teplicích v Libošíně ulici se srazila dvě osobní auta, zdržení je nárazový. Tak jo, dáme si třeba ještě jednou smet.
0: Radio Rockzone. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace, půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerf s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa. To dobré začíná u nás.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš

0: Way Down by se dalo tak trošku přeložit jako naše dva životy, tedy mě a Pišta, je to prostě taková dlouhá cesta někam dolů, jo? Byly časy, kdy jsme rádi stoupali, ale teď už jsme pohodlní. Dokonce rádi využíváme ty eskalátory a necháme se odvážit někam dolů. No. Ladíte Radio Rock Zone, tohle jsou samozřejmě Goo Dolls. Krásný odpoledne, pojďme si dát nějaký věci navíc.
1: Já nemám, co bych tomu dodal, to si řekl tak dobře všechno, že já snad jenom už dobrý, pravý, raný, krásný, nefalšovaný, tradiční, středeční odpoledne, stačí, ne?
0: Je to skvělý.
1: Děkuju. Narozeniny jsme řešili. A dobře, Richard Cruz, Per Amstein, Jeff Beck.
0: No. Ano.
1: Duren Duren dneska v Outu Aréně večer samozřejmě, nebo v Modrý opici máte Walking Down. Ty taky už chodí dolů evidentně teda. A Puls a Recidiva a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pozůstalí pozemřelých kvůli očkování proti covidu mohou žádat náhradu. Na pražské Císařské louce se potopila loď a české fotbalisty čeká nejspíš poslední zápas mundiálu. Pozůstalí pozemřelých kvůli očkování proti covidu mohou žádat náhradu útrap. Výklad zákona ujasnil novým rozsudkem Nejvyšší soud. Vyhověl dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud v Praze. Zásah hasičů je hlášen z Prahy. V přístavišti na Císařské louce se potopila loď. Snaží se ji nadzvednout pomocí nafukovacích vaků a připravit k vytažení z vody. Podle iDnes.cz je z důvodu úniku provozních kapalin na místě přítomný také zástupce odboru životního prostředí. Podle mluvčí pražských hasičů bude nutné zapojit jeřáb. Práce na vyproštění plavidla potrvají několik hodin. Mladý muž z Česka zahynul v rakouských horách, pohyboval se v Alpách na 3500 vysoké hoře. Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec v pořádku se stoupil. Pátrací akci komplikovalo krupobytí, zúčastnilo se jí na 14 záchranářů. Tělo nakonec vyzvedl vrtulník.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Naše fotbalisty čeká mise Mexiko. Nároďák se v noci na zítřek utká v závěrečném skupinovém utkání s domácím výběrem na legendárním Aztéckém stadionu. Reprezentace potřebuje k jistotě postupu zvítězit. Mexičané tady ale neprohráli už 24 utkání po sobě. Záložník Vladimír Darida pro reprezentační sociální sítě řekl, že budou cílit na výhru, i když za určitých okolností by mohla stačit i remíza.
3: Bude to náročné, to všichni víme. Je tam spousty faktorů, který třeba hraje proti nám, ale myslím si, že se dokážeme semknout a máme tady partu, která chce něco dokázat a věřím, že to zvládneme.
1: Fanoušci si budou muset přivstát nebo naopak déle ponocovat. Utkání začíná ve 3 hodiny ráno. Charlie Benante si musí dát na pár týdnů pohov. Bubeník Entrex totiž utrpěl zranění pravé ruky a lékaři mu doporučili dočasný klid. 63-letý hudebník tak bude v nejbližší době chybět na téměř desítce evropských koncertů své domovské kapely. Za bicí místo ní usedne zkušený britský studiový a koncertní hráč Derby Todd. Ten za Benanteho zaskakoval už v květnu.
0: Vidíš? Nejsou chytrý. Nejsou chytrý, jako bývávali kuci z 30 Seconds to Mars, kterým prostě bubeník nepřijel, tak řekli, tak my ho pustíme, zapneme ho prostě předtočenýho, jaký pak co, pak nebudeme se crtat s nějakou
1: myslel
0: náhradou.
1: Myslel jsem, pamatuješ? Že zmínil, pamatuju, byl jsem tam, bylo to strašný, ale myslel jsem, že zmíníš Vohnouty, který taky než měli Fenka, tak měli mašinu, že jo?
0: Jo,
1: no,
0: no vlastně je to tak, doporučujeme skvělou audioknihu Vohnoutů ke 30 letům, tam je všechno řečený a máš pravdu, už si to vybavuju, poslouchal jsem to zrovna tuhle tu pasáž na cestě vlakem do Hradce Králový a překvapilo mě to,
1: že
0: pankáčové, prostě skejťáci vlastně umějí zapnout automaticky bubeníka.
1: Do elektřiny.
0: Do elektřiny. No ne, ona to nebyla sranda, já jsem s tím kdysi taky koketoval,
1: no.
0: Pak jsem zakopal Karla. No nic, máš tam něco ještě?
1: Že dneska bude teplo.
0: Jasně. Děkujeme krásně, to bylo to nejdůležitější na závěr. Dáme si Def Leppard, Gány nebo Horký, že slíže.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se podívat na dopravu v této hodině. Samozřejmě dálnice D8, 680 km ve směru na Prahu v tunelu Panenská. Blokuje pravý pruh nepojízdný osobní autoprovoz, tam v místě zpomaluje. Na trase z Karlových Varů do Plzně před omezením u Toužimy se v obou směrech vytvořila 1,5 km dlouhá kolona. No a D1, 328 km směrem na Prahu, stojí odstavený osobní auto. Dejte pozor.
0: Rádio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: is created equal under the eyes of God. Everyone!
1: Radio Rock Zone, tam dnes naživo.
2: Jdem se na to podívat, než by se ten Bono vykecal, hele, tak se radši vykecám. Já samozřejmě, jedna velká akce v Praze, Foutu Areně, legendární Duran Duran, v Café v lese, tedy klubovky, Johnny Majestic a taky pokoj 25, v Paprikáče ve vagonu, Walking Down, Pulse a Recidiva v Modrý Opici, Potěšit a pobavit a taky Negativ na Kamina Boat, ve Spáleném Poříčí startuje Basin Fire Fest, no a v brněnském kabinetu Moose jsou Knives. Já mám pro vás vlogy, Molly.
1: Radio Rock Zone. Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenovala se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Flogy Moly na rádiu Rock Zone, ode mě je to pro dnešek všechno, loučím se pomalu s vámi, 14. tedy Frank, a taky Zuzka, která Flogy Moly samozřejmě miluje. No a my si to dáme zase zítra od 9. raní, ostatně jako vždycky, do té doby čus.
1: Rádio Rock Zone. Ptáš
2: se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Krásný dobrý nefalšovaný středeční odpoledne, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále, anebo jste právě naladili Radio Rockzone. No ale nejsem tady sám, je to se mnou i druhá vaší oblíbený dvojice, a to sice Zuzanka, ahoj.
1: Ahoj.
0: A my vám přejeme krásnou středu 24. června 26, tak je všechno nejlepší k svátku všem Janům, Jonatánům a Dianům, který ho dneska slaví. Co bych vám ještě pověděl hezkýho, když jsme u těch oslav svátků, tak dneska slaví narozeniny třeba Richard Kruspe, což je kytarista kapely Rammstein, a Zuzanka se mi tady strašně vrtí, jaký je, protože chce něco říct.
1: Tak já mám totiž na tebe otázku. Já jsem si celý život myslela, že Honzu je u nás nejvíc a není. Jméno Jan je až druhý nejčastější u nás. A jestli pak si tipneš, jaký je nejčastější jméno český, mužský teda? No, Jan to není, překvapení.
0: Petr, Pavel nebo Tomáš?
1: No a ani to. Člověče, Jirka.
0: Jiří?
1: Ano.
0: No, dobře.
1: Tak to mě dneska překvapilo, jsem si ráno tak jako říkala, co bych tak dělala, tak jsem si začala googlit, že? Strejda Google vždycky, velký kamarád přítomen, no a tohle jsem zjistila. Tak.
0: A co je nejpoužívanější teda ženský jméno?
1: To jsem se přesně domnívala, že se zeptáš, a musím ti říct, nevím. Ale slibuji ti, že do příští hodiny to zjistím a budem zase moudřejší.
0: Dobře.
1: A vy taky, protože my vám to samozřejmě řekneme. My jsme rádi, když jsme všichni chytří, že? Chytřejší můžete být i ohledně koncertů, který se dneska konají. Mrkněte na www.rockzone.cz do sekce Club Life anebo na naše sociální sítě. A nás už tlačí čas, takže jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vlastimil Harapes už je na Slavíně, na Plzeňsku spojí fotbal s metalem a Paparouč míří do Prahy. Vlastimil Harapes už odpočívá opravdu v pokoji. Rodina dneska uložila jeho ostatky do hrobu na pražském Slavíně na Vyšehradě. Pietní akt připravila společně s vedením Pražského národního divadla. Harapes v něm byl dlouholetým baletním solistou a uměleckým šéfem baletu. Zemřel v květnu 2024 a jenom dodám, že letos v červenci by oslavil 80. narozeniny. Ani 5 let po pustošivém tornádu není Hodonínsko jako dřív. Jak zjistil náš redaktor Michal Ransdorf, pořád je tam co opravovat. Obce teď dávají dokupy hlavně zeleň a veřejná prostranství. Na řádění živlů se 24. června 2021 by už ale místní nejraději zapomněli.
3: Třeba v Mikulčicích kousek od hranic se Slovenskem poškodil živel 300 domů, místní hřbitov, školu i pečovatelský dům. Tamní starosta Josef Dvořáček je ale moc rád, že dnes už není řádění živlů na jeho vsi znát.
4: Ulice vypadají jak unglnové. Ano, některé domy ještě nestojí, ale tam ani nebyla snaha stavět.
3: Nejhůř na tom skončily Hrušky, kde živel čtvrtinu domů srovnal se zemí. Podle starostky Jany Filipovičové už dnes v obci ale není po tornádu ani památky.
5: Máme opravené veškeré nemovitosti, jak soukromé, tak i obecní.
3: Všechna ještě nedokončená potornádová obnova na Hodonínsku má být hotová do konce příštího roku.
1: Muž, který v únoru zabil v Německu průvodčího ve vlaku, stanul před soudem. 26-letý Řek tehdy cestoval vlakem na černo a když po něm chtěl průvodčí lístek, začal ho pěstmi nekontrolovatelně bít do hlavy. Zraněnému se pokusil pomoct další cestující, přesto ale 2 dny na to v nemocnici zemřel. Útočník byl obviněný z ublížení na zdraví s následkem smrti a hrozí mu tak až 15 let vězení.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Zápasy české reprezentace s Mexikem žije celé Česko a také spálené poříčí na Plzeňsku. A jde tato hezky od lesa, sport totiž spojí s metalem. Na loukách nad městem startuje Base Firefest. Zítra nad ránem se pak v rokové hospodě bude promítat zmíněné důležité utkání. Všechno to sleduje naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová.
6: Tvrdá muzika a fotbal, to jde k sobě. Organizátoři Base in Firefestu jsou si toho vědomi a nechtějí metalisty připravit o zápasy na probíhajícím světovém šampionátu. Roková hospoda nabídne přenosy vybraných utkání, včetně toho, v němž jde českému národnímu týmu o život. Jestli chce postoupit ze skupiny, musí na aztéckém stadionu porazit domácí Mexičany. Hraje se od 3 ráno, což fandové na festivalu zvládnou. Práce je nečeká. Klára Fajstová, spálené poříčí.
1: A u tvrdší muziky zůstanem. Paparouč se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela v čele s Jacobem Shaddixem tam zahraje ještě tento rok, a sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého Rise of the Roach turné. Jako předkapela vystoupí Landmarks a Sleep Theory. Vstupenky se začnou prodávat už tenhle pátek 26. června v 10 dopoledne. Jejich cena se bude pohybovat od 1200 do 2000 korun. Tak a teploty vedro, vedro a zase jenom vedro. V noci to mírně klesne na 18, k tomu bude jasno, jasno bude i zítra, teploty vystoupají na 34. A než předám Frankovi slovo, tak si uděláme takový malý typování. Koho bys typnul z toho ženskýho jména, že je nejčastější, než to zjistím?
0: Nejčastější ženský jméno? Jana.
1: Jana, tak já typu Aničku a za hodinu to rozsoudíme.
0: Jana nebo Anna? Přesně tak. To je buď a nebo. No, každopádně Zuzanko, já ti moc krát děkuji. My už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned skrát pro vás mám třeba Rise Against, Cranberries nebo Atreyu a jejich You Give Love a Bad Name.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Klasický rockový kousek Toto a jejich Rosanna. No a my se pojďme podívat aktuálně, jak to vypadá s dopravou, a situaci nám popíše Lenka z Global Assistance. No tak ahoj, Leni.
2: Ahoj Franku, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na Modletice před sjezdem do ulice k Barandovu narazilo osobní auto do svodidel. Kolona popojíždí od plzeňské D5 od 8. kilometru. Dál na okruhu ve směru na Modletice před nájezdem na brněnskou D1 probíhá vyšetřování nehody kamionů. Průjezdní je jen jeden pruh a kolona je od Jesenice od 82. kilometru. Na příjezdu do Prahy z Brna je silný provoz mezi 3. kilometrem a Spořilovskou. A na sjezdu z ulice 5. května na jižní spojku směrem k Barandovskému mostu blokuje provoz dopravní nehoda, zdržíte se okolo 10 minut. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leni, moc krát díky, my už si pojďme dát další muziku na tělo. No a vykopneme s novinkou od Yellow Card a Good Charlotte s názvem Bedroom Posters.
3: Radio Rock Zone. Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Zdravá živák od Kornu, Twisted Transistor, a když jsme u těch živáků, tak se mrknem, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začnu Brnem, protože tady mám pozvánku jenom jednu, a to do kabinetu Moose, kde hrají Knives. Pak tu mám Prahu, kde na Kamína Boutu vystoupí Negativ a Potěšit a Pobavit band. V Modrý Opici hrají Walking Down, Pulse a Recidiva, ve Vagónu Paprikače, což je samozřejmě Red Hot Chili Peppers Revival. V Kafavlase hraje Johnny Majestic a s ním Pokoj 25 a v O2 aréně vystoupí Duran Duran a s nimi Vesna. V Plzni pak v letním areálu Spáleného Poříčí začíná Basin Fire Fest. Tolik triky kulturním pozvánkám, všechny samozřejmě najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další muziku. Čekají nás Sting a nebo Cedar a jejich Leech.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
0: Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenovala se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdem se ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá s dopravou na dálnici D1 na 14,5 km ve směru na Brno. Dejte pozor na porouchanou dodávku na dálnici D5 na 63 km ve směru na Plzeň. Dejte pozor na porouchané auto. Na dálnici D46 na 24 km ve směru na Brno stojí na vozovce odstavené osobní auto. Na dálnici D5 na 9 km ve směru na Plzeň stojí na vozovce odstavené nákladní auto a na dálnici D1 na 193,5 km ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané osobní vozidlo. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějakou tu muziku a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání 16.

0: Tak jo, přátelé, třetí hodina odpolední na rádiu Rockzone, zhruba za minutku, to znamená jenom jediný, a to, že s vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Franka Zuzanka. My vám přejeme krásnou středu 24. června 26. A před hodinou jsme tu řešili, jaké nejpoužívanější české mužské jméno.
1: Ano.
0: A teď se dozvíme, jaké nejpoužívanější ženské české jméno.
1: Ano,
0: takže je to Jana nebo Anna?
1: Ano, já to shrnu. U mužský vyhrál Jiří, druhý je Jan, dnešní oslavenec, všechno nejlepší.
0: Yay.
1: No a co se týče ženských, tak si vyhrál. To znamená, že nejčastějším ženským jménem je Jana, zatímco má typovaná Anna je až pátá. Ano, protože jí předběhla třeba Maruška, to mě překvapilo, že pořád ještě Maruška je hodně oblíbená.
0: No,
1: a taky Eva a Hana. Tak.
0: Ty bláho.
1: Takže tak. Hezky jsme si to tady vyhlásili, hezky jsme si tady vyhráli i prohráli a hezky jsme si žádnou cenu nezasloužili.
0: Vtipný je, že teda jako z těch ženských jmen vlastně znám jako strašně málo jako osobně, nějakých takových, moje teta je teda Hana třeba, ale ty bláho, no.
1: A moje babička byla Marie.
0: No vidíš to, no. Tak jo, tak...
1: No Anu známe oba.
0: Ano, to máme tady ano. Aničku Knauerovou, přesně tak, naší kolegyni, to je pravda, tak no, tak jsme si udělali také hezký. Co dál?
1: No dál samozřejmě můžete vyrazit do Outu Areny v Praze, protože tam jsou dneska Durani
0: ano,
1: a taky,
0: taky.
1: Sma Vesna, no,
0: budu.
1: Tak vidíte to.
0: Drsat.
1: Takže chcete-li vidět, co Duran zvedá na trsajícího Franka, vyražte, normálně hází tou hlavou na metal, teď půjde na Durany a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policie si na začátek prázdnin brousí radary, sporu prezidenta s vládou si všímají i v Německu a také rockeři umějí ještě dneska vydělat majlant. Prázdniny zase vyburcovaly policii, ta posílí hned z jejich kraje dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly se dají očekávat v pátek i v sobotu. Cílem je podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha zajistit lidem bezpečnost.
3: Jsou před námi velmi horké dny. Já bych určitě chtěl apelovat na řidiče, aby nepodceňovali vliv počasí, protože vždy ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravních nehod, a to i na těch hlavních silničních tazích.
1: V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměří právě na hlavní tahy a také na turisticky navštěvované lokality. Jdeme dál. Holuby jsou problémem mnoha měst a v Karlových Varech se to rozhodli řešit. Rozdávají tam pokuty za krmení těchto opeřenců. Zatím poslední dostal muž, který ptáky dlouhodobě přikrmoval nedaleko Vřídla. Víc už nám o tom teď řekne náš zpravodaj Dušan Valenta.
4: Možná to zní divně, ale je to tak. V lázeňském městě je přikrmování holubů přísně zakázáno, hlavně z hygienických důvodů a částečně i jako ochrana městského mobiliáře. Porušení vyhlášky strážníci berou jako přestupek, za který dávají 1000 korunovou pokutu. Ve správním řízení to může být až 10x víc. A jak to tedy bylo s pánem, který holuby chodil krmit ke Vřídlu? Strážníci o něm věděli delší dobu a našli ho díky pouličním kamerám.
1: O Česku se zase píše. A hodně. Může za to spor prezidenta Petra Pavla a kabinetu premiéra Andreje Babiše o to, kdo má jet na summit NATO v Ankaře. Hodně se to řeší hlavně v Německu. Tamní deník Frankfurter Allgemeine Zeitung píše o tom, že v Česku zuří ostrý mocenský spor o to, kdo rozhoduje o zahraniční politice země. Podle listu Handelsblatt se v Praze hraje mocenský poker a regionální saský list Sächsische Zeitung píše zase o bezprecedentním střetu prezidenta a vlády.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vít Kopřiva se na Malorce vyšvihl, český tenista porazil nasazenou pětku Ignácia Biuseho z Peru 7-5 a 6-1 a postoupil do čtvrtfinále. Stačilo mu na tu hodina a čtvrt. V dalším kole teď narazí na Američana Ethana Quinna. Rockeři pořád ještě umějí vydělávat. Hudební magazín Polestar zveřejnil nejvýdělečnější turné první poloviny roku 2026 a do první desítky převážně popových umělců se vešli i tři rockeři. Na čtvrtém místě skončili australští AC/DC, kteří si díky šňůře přišli na víc než 120 milionů dolarů. Kapela prodala 907 tisíc vstupenek na 15 koncertů při průměrné ceně 132 dolarů za lístek. Za nimi skončili Eagles s tržbami kolem 64 milionů dolarů a do top ten se vešel i Bruce Springsteen s výdělkem necelých 60 milionů. A pojďme ještě na počasí. Tak v tuhle chvíli vedro jako blázen. Co se týče noci, tak to teploty klesnou někam k 17, k 18, čili nebude to tropická přes 20. No a co se týče zítřejšího dne, tak to bude zase jasno. Teploty do 34 stupňů a víc vám k tomu neřeknu, protože mě to unavuje.
0: Tak, protože je velký tak. Vedro, prostě je vedro a hotovo. Každopádně, Zuzanko, já ti moc krát děkuji. My už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás hned zkraje třeba 6 AM, Oasis, anebo Škvoři a jich Sraž nás na kolena.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Zadáme nejlepší klasický rockový kousek pořád jako novej Aerosmith a jejich Walk This Way. No a my se, přátelé, pojďme v 15.21 podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situaci nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku, hezké odpoledne. Omezení vás zdrží na silnici 4 na výjezdu z Prahy na Dobří Školoné na úrovni z Braslavy. Na pražském okruhu ve směru z letiště na Modletice před sjezdem do ulice k Barandovu narazilo osobní auto do svodidel kolona po pojíždí od plzeňské D5 od Rudné od 6. kilometru. Dál na okruhu ve směru na Modletice před nájezdem na brněnskou D1 probíhá vyšetřování nehody, průjezdní je jen jeden pruh a kolona je od Jesenice. A nehoda blokuje provoz na městském okruhu v Blance ve směru na Smíchov. Počítejte s regulací v tunelech a se zdržením. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, moc krát díky, no a my už si pojďme dát, přátelé, další muziku na tělo a vykopneme s novinkou od Rolling Stones s názvem In the Stars.
0: Radio Rock Zone.
3: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super- a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
10: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Zdravím živáku AC/DC TNT. No a my se podíváme, když jsme u těch živáků, kam dneska my večer můžeme vyrazit. Pro Prahu tu mám pozvánku samozřejmě do O2 Areny, kde vystoupí Duran Duran a s nimi Vesna. V Kafe v lese hrají Johnny Majestic a Pokoj 25. Ve vagónu Paprikače, což je tribute kapely Red Hot Chili Peppers. V Modrý opici hrají Walking Down a s nimi Pulse a Recidiva. Na Kamína Boutu pak vystoupí Negativ a Potěšit a Pobavit Band. V Plzni dneska začíná Basin Firefest, konkrétně v letním areálu Spáleného Poříčí, a v Brně v kabinetu Moose vystoupí kapela Knives. Tolik triky kulturním pozvánkám, všechny najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další muziku. Čekají nás Bachman, Turner, Overdrive anebo Ozzy Osbourne, Billy Morrison a Steve Stevens a jejich Gods of Rock and Roll.
0: Radio Rock Zone. Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz. Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenovala se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jednou v té hodině mrkneme, jak to vypadá s dopravou. No a aktuální situaci popíše Lenka z Global Assistance.
2: Hezké odpoledne. Kolona na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy od Rudné od 7. kilometru a pokračuje na pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Dál na pražském okruhu ve směru na Modletice u sjezdu na dálnici D1 probíhá vyšetřování nehody kolona od Jesenice. Na pražském okruhu ve směru na Létiště se zdržíte mezi Lohkovem a Ořechem. Na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov u Běchovic překáží nepojízdné auto a kolonné od Černého mostu. Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, moc krát díky, my si pojďme dát ještě nějakou tu muziku na tělo, no a za chvilku tu máme další rychlej přelet zpráv.
0: Radio Rock Zone. Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky.

0: tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rockzone.
7: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, další celá hodina neboli čtvrtá na rádiu Rockzone, to znamená jenom jediný, a to, že s vámi u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Frenka a Zuzanka.
1: Dobrý den.
0: Přejeme krásnou středu 24. června 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Janům, Jonatánům a Dejanům, který ho dneska slaví. No a tohle chytrostí ode mě, a Zuzanko, co máš pro
1: ano,
0: nás
1: já mám
0: dalšího?
1: Chytrost. Já jsem si jako rozhodla, že budu držet to naše jmenné okénko a zjistila jsem si, a to mě moc pobavilo, že prosím pěkně Jan je jediný mužský zástupce v našich legendách a pohádkách, který má rovnou k sobě jako zvolené i přídavné jméno. A to je jasný, který, že? Hloupý Honza.
0: Jo, no jo, vlastně.
1: Takže vlastně jako je to jediný jméno, který hned evokuje jako nedostatečný rozum, což je smutný, protože já znám spoustu Janů, který jsou fakt jako chytrý. Ale už s tím nic nenaděláme, no.
0: To je pravda.
1: Jsi tak smutně koukal, až mně přišlo, že žádného chytrého Jana neznáš.
0: Ne, já jsem přemýšlel pištem.
1: No vidíš. Pojďme dál, pojďme k něčemu ryze aktuálnímu, co už s tím zpravodajstvím opravdu souvisí. Před chviličkou vyšla zpráva, že tenistka Sara Bejlek nenastoupila v Eastbourne kvůli zranění lokte k utkání druhého kola a dál tak bez boje prošla Zeynep Sönmezová z Turecka. To nás určitě hodně mrzí. A jestli nás bude sport mrzet dneska i nadále, to se dozvíme hluboko v noci, ale nepředbíhejme, pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vedra nutí domovy důchodců k akci Babišově pravé ruce. Tunde Barta vezmou byt a na zápas našich fotbalistů proti Mexiku se chystají tisíce našinců. Vedro trápí v těchto dnech mnohé z nás. Hodně špatně jsou na tom ale hlavně starší lidé. Domovy seniorů proto na tropické počasí reagují. Některé mají klimatizaci, ale i ty, které ne. To podle naší redaktorky Evy Panošové celkem zvládají.
3: Například v Pavlovicích u Přerova si umí poradit díky ventilátorům v pokojích, pravidelnému větrání ráno a večer a úpravou denních aktivit. A někde pomáhá i náhoda. V domově pro seniory v Radkově Lhotě probíhá právě oprava střechy na starší budově. Ta je obestavěná zaplachtovaným lešením, které budovu před vedrem chrání. Eva Panošová, Olomoucko.
1: Pojďme dál, Tunde Barta přijde o byt na pražském Žižkově. Radnice, které patří, totiž vypoví nájemní smlouvu. Dneska o tom rozhodli radní Prahy 3 s tím, že výpovědní doba je 3 měsíce. Hlavním důvodem bylo to, že v daném bytě nebydlí ani ona, ani nikdo z její rodiny. Navíc vlastně ještě 3 další byty, a sice jeden v Praze a 2 také v Maďarsku. Zpátky k vysokým teplotám, s nimi celkem marně bojují v těchto dnech také ve Velké Británii. Ostrovní země zažila jednu z nejteplejších nocí v celé své historii a možná bude ještě hůř. Teploty tam stoupají až k 38 stupňům Celsia a to obyvatele uvyklé spíš na typický anglický déšť a mlhu ničí. Kvůli horkům proto přijímají speciální opatření. Úřady uzavřely přes 1000 škol, zaměstnavatelé nařizují lidem home office a firmy zkracují svoji pracovní dobu. Raritou je, že kvůli vedru byla zrušená i dnešní konference o opatřeních proti extrémním horkům, kterou měla hostit Londýnská škola ekonomie a politických věd.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Česká fotbalová reprezentace musí překvapit. Před sebou má poslední zápas ve své skupině na mistrovství světa a může to být i její poslední zápas celkově, pokud tedy nevyhraje. Ve 3 hodiny hrajeme ale v Mexico City na Aztéckém stadionu s těžkým soupeřem, s domácím Mexikem. Samotné město si už naše hochy, přitom podle kolegy ze zpravodajského serveru iDnes.cz Jiřího Čiháka, celkem solidně označkovalo.
4: Jen co čeští fotbalisté v úterý přiletěli ze základny v americkém Dallasu, trenér Koubek s kapitánem Krejčím se po ucpaných silnicích, kde zdánlivě neplatí žádná pravidla, přes hodinu trmáceli na tiskovku. Po ní navíc tým spláchl prudký liák, takže start posledního předzápasového tréninku před rozhodujícím duelem proti domácímu Mexiku museli reprezentanti posunout. Česko bude hluboká noc, až na legendární Aztéckém stadionu nastoupí do posledního utkání základní skupiny mistrovství světa. Vysněný postup zajistí fotbalistům pouze vítězství. V případě remízy budou muset ještě počkat na výsledky ostatních skupin. Z Mexika Jiří Čihák, iDnes.cz.
1: Dodám, že na zápas našich proti Mexičanům by měl přímo na Aztécký stadion dorazit zhruba 6200 fandů české národnosti. Dnešní pozvánka do kina je opravdu super. Jde totiž o film Supergirl. Téhle vizuálně podmanivé vesmírné jízdě samozřejmě kraluje hrdinka s hodně velkými schopnostmi. O tom ale už ví víc Saša Ptáčková.
5: Nečekaný a krutý nepřítel zasáhne příliš blízko domova.
6: Zbývají mu 3 dny.
7: Nesmíš mě opustit.
5: A tak se Kara, známá jako Supergirl, sice velmi nerada, ale vydává na cestu po boku někoho, koho by rozhodně nečekala.
6: Krem z Yellow Hills vyvraždil mi rodinu.
5: A společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností.
6: Pomsta tě bolesti nezbaví.
1: Vám žádnou výpravu nedoporučuju, protože je vedro, bude vedro a bylo vedro, abych to doplnila úplně přesně. Co se týče dnešní noci, čekejte jasnou oblohu a teploty kolem 17 stupňů. Zítra taktéž jasno a teploty půjdou hodně nahoru, vylezou až na 34 stupňů.
0: Tak já ti moc krát děkuji, Zuzanko. No a my už si pojďme dát další muziku na tělo. Hned skrát pro vás mám třeba With Temptation, Alanis Morissette anebo Kabáty a jejich Dole v dole.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Za náma klasický rockový kousek, pořád jako novej, a to sice Burn od Deep Purple. No a my se v 16.21 pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situaci nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, hezké odpoledne. Na výjezdu z Prahy po dálnici D4 před sjezdem na Lipence na 3. kilometru směrem na Příbram došlo k nehodě. Kolona se tvoří od sjezdu z pražského okruhu, počítejte se zdržením. Regulují provoz na městském okruhu v Blance. Očekávejte zdržení na vjezdech do tunelů od Dobřížské, Povltavské nebo Radlické a Patočkovy. A v Radlické ulici na úrovni sportovního centra směrem do centra se srazilo osobní auto s autobusem. Nehody policie vyšetřuje také v Kobylisích, v Horňátecké ulici u křižovatky Přemýšlenskou a na Žižkově v ulici Jana Žilivského ve směru na Vysočany u nákladového nádraží. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, moc krát díky a my už si pojďme dát další muziku na tělo. Vykopneme s novinkou The All American Rejects s názvem Clothesline.
0: Radio Rock Zone.
3: potisk, trička, byla CZ.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Zdravá živák My Immortal od Evanescence, a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začnu Plzní, kde v letním areálu Spáleného Poříčí začíná festival Basin Fire Fest. V Brně dneska v kabinetu Moose vystoupí Knives a pro Prahu tu mám pozvánku třeba do O2 Areny, kde hrají Duran Duran a s nimi Vesna. V Kafe v lese hrají Johnny Majestic a Pokoj 25 ve vagónu Paprikače, v Modrý Vopici, Walking Down, Pulse a Recidiva a na Kamína Boutu kapely Negativ a Potěšit a Pobavit. Tolik tedy ke kulturním pozvánkám, všechny najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už další muzika. Čekají nás Queenie nebo Stasha, Miles Kennedy a Conspirators a jejich Call of the Dogs.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
2: Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenovala se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A ještě jednou v té hodině se mrkneme, jak to vypadá s dopravou na pražském okruhu na 28. kilometru ve směru na letiště na nájezdu od Ruzyně. Šetří policie střed dvou osobních aut s držení nárazové. Na D1 na 254. kilometru ve směru z Brna do Kroměříže stojí prouchané osobní auto, připravte se na zdržení. Pak tu mám na A v Praze na východní spojce pražského okruhu na 61,5. kilometru u sjezdu z D11 směrem k jižní spojce vyšetřuje policie nehodu osobního auta s nákladním. Počítejte se silným provozem a se zdržením a na dálnici D52 na 16. kilometru směrem od Brna na Pohořelice stojí Ukrajince porouchané osobní auto. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějakou tu muziku a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Ptáš se mraku,
4: ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru.

0: Pátá hodina odpolední na Radio Rock Zone za pár vteřin, to znamená, přátelé, jenom jediné a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Franka a Zuzanka. My vám přejeme krásnou středu 24. června 26 a tak dále a tak dále. Všechno podstatně už jsem řekl několik hodin zpátky a několikrát teda během předešlých hodin, takhle jsem to myslel. Nicméně, Zuzanko, povídej, co máš pro nás ty k dalším zprávám.
1: Ano, já jsem třeba vyzjistila, že když je svatého Jana, což dneska je, tak právě ten svatý Jan otevírá dveře zimně. Tak nevím, který, ale mám obavy, že nikde dveře zimně moc neotevřel. My se o tom budeme bavit i ve zprávách, takže teď chviličku pomlčím. A místo toho vás pozvu na koncert, protože ten si můžete užít v zimně i v létě. Je to úplně jedno. V Praze ve Vagónu jsou dneska Paprikáče, na Modrý Opici, Walking Down, Pulse a Recidiva, tak tam určitě můžete zaběhnout a nebo vyběhněte do Plzně, kde začíná Basin Firefest 2026, jaký tak jiný, když máme rok 2026, že? Další naše tipy tradičně na našich webovkách a na našich sociálních sítích a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na horko si stěžují i hasiči, kromě toho ohrožuje i jeden slavný festival a za výtržnosti na derby hrozí tvrdé vězení. Horko ničí spoustu lidí, ale výrazně stěžuje práci také hasičům. Pokud totiž zasahují v teplotách vysoko nad 30 stupňů, jejich ochranné obleky se rychle přehřívají. Musí se proto častěji střídat a pokud to situace dovolí, snižují i stupeň ochrany, aby se v těžkých kabátech nepřehřívali zbytečně. Pomoc je pro ně stejná jako pro ostatní jedince. Základem je pitný režim a dostatečný čas na odpočinek. No a extra horko bude i o víkendu. Teploty by dokonce mohly místy u nás atakovat až 38 stupňů. To se podle našeho zpravodaje Honzy Čady týká i jihu a východu Moravy, což by tam mohlo nepříjemně ovlivnit jeden slavný festival.
3: Způsob tohoto raného léta zdá se mi poněkud přehorkým, parafrázuji klasika. Výrazný podpis počasí s teplotami těsně pod 40 musí akceptovat organizátoři 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Bude se tančit, pět a dovádět, ovšem to vše v krojích, což bude převelice náročné. Vedení města s pořadateli se ještě radí, jak svlažovat hosty, návštěvníky, najmě pak účinkující. Tady je každá chladná rada drahá. Jan Čada, Strážnice.
1: S ostříhanou hlavou Rastafarian z Louisiany nic nenadělá. Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že Damon Landor kvůli tomu nemůže žalovat vězeňské dozorce. Ti nemůžou za to, že mu ve vězení v rozporu s jeho náboženským vyznáním ostříhali dredy, což Landor považoval právě za náboženskou diskriminaci. A nejvíc ho urazil fakt, že dozorci pak jeho vlasy zametli a hodili do koše. Soudci ho ale nevyslyšeli a byli proti.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dva fotbaloví raudís čelí obvinění z výtržnictví. Kriminalisté už je vyřkli kvůli incidentu na květnovém předčasně ukončeném derby mezi Sláví a Spartou. Jeden z nich se bude navíc ještě zpovídat z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Strávit ve vězení tak může i 2 roky. Další skoro 100 fanoušků, kterou policie stotožnila, spáchala v daný černý den českého fotbalu přestupek proti veřejnému pořádku. Tím pádem jim hrozí pokuta až 10 000 Kč. Fanoušci Iron Maiden zuří. Na pondělním koncertu skupiny v Paříži totiž vypadl zhruba na hodinu proud. Akce se přitom natáčela pro připravovaný film z turné Run for Your Life's Tour. K incidentu došlo ve chvíli, kdy Iron Maiden hrál svůj hit Two Minutes to Midnight z roku 1984. Shodou okolností se tato skladba nachází na albu Power Slave, tedy Otrok síly nebo energie, chcete-li, což dodalo celé situaci jistou ironii. Mnozí účastníci koncertu si stěžovali na to, že je nikdo o ničem neinformoval a tak vůbec nevěděli, co se bude dál dít. Debata na toto téma se ve velkém rozjela i na internetu. A ještě předpověď počasí, tak bude jasno a teplo v noci kolem 17 a zítra až kolem 34 stupňů.
0: Já ti moc krát děkuji, Zuzanko. No a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned pro vás mám třeba Five Finger Dead Punch, Cranberries nebo Vysáče a jejich známku Panku.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17.20 a nastal ideální čas na to podívat se opět, jak to vypadá s dopravou. No a tu nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj, Leni.
2: Ahoj, Franku, hezké odpoledne. Na Rohanském nábřeží u křižovatky s ulicí za Invalidovnou bouralo osobní auto s dodávkou. Počítejte se zdržením. Na Pražském okruhu jsou kolony v obou směrech před Ořechem. Ve směru na Modletice před sjezdem na dálnici D1 stále probíhá vyšetřování nehody a kolony od Jesenice. Na východní Štěrboholské a jižní spojce popojíždějí kolony v obou směrech. Ale probíhá také regulace v Blance a kolony očekávejte na vjezdy do tunelů od Dobříské, Povltavské, Radlické nebo Duškovy. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, moc krát díky, my už si pojďme dát další muziku na tělo, no a vykopneme s novinkou od Strokes s názvem Going Shopping.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
9: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
10: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
9: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
10: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
9: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Ladies and gentlemen.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za náma živák Hysteria od Def Leppard a když jsme u těch živáků, tak se pojďme podívat, kam můžeme my dneska za nějakým vyrazit. Pro Prahu tu mám pozvánku do O2 Areny, kde dneska vystoupí Duran Duran a s nimi Vesna. V Café v lese hrají Johnny Majestic a Pokoj 25, ve vagónu Paprikače, což je tribute kapele Red Hot Chili Peppers, v Modrý opici hrají Walking Down, Pulse a Recidiva a na Kamína Boutu Negativ a Potěšit a Pobavit band. V Plzni v letním areálu ve Spáleném Poříčí dneska začíná Basin Firefest a v Brně v kabinetu Moose můžete vidět a slyšet kapelu Knives. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další muziku. Čekej nás YouTube anebo Sabaton a jich The Uncle Soldier.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo. Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenovala se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a než se s vámi rozloučím, přátelé, pro dnešek, tak se samozřejmě podíváme, jak to vypadá aktuálně s dopravou. No a tu nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku, hezký podvečer. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy u sjezdu na Opatov na druhém kilometru překáží hromadná nehoda a fronta je odchodová. Kolona je na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od Rudné od 6. kilometru a pokračuje na pražský okruh Ořechu na 19. kilometr. Dál na pražském okruhu ve směru na Modletice u sjezdu na dálnici D1 probíhá vyšetřování nehody a kolona je od Jesenice. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lení moc krát, díky. No a přátelé, jak jsem říkal, já se s tímhletím s vámi pro dnešek loučím. Za mě už si to za chvilku přebere kolega Šimon Kalousek, se kterým si dáte naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a hrajeme na vaše přání. My se uslyšíme zase v pátek, do té doby se mějte krásně, opatrujte se a v pátek zase čus!
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: Prodáváte auto? Autojarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
10: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i

0: Tak jsme si tady s Frankem říkali, že budu muset hodně nízko položit ten svůj hlas, abyste si mě aspoň na chvíli spletli se Šimonkem, ale ať jsem to tady zkoušela, jak jsem mohla, docela jsme se přitom zasmáli. Jistý je, že to fakt nešlo. Takže celkem rychle poznáte, že Šimon tady dneska není. Absentuje Anšta, protože potřebuje taky někdy to volníčko, byť neradí, ale dáváme mu ho. No a místo něj si dnešní večer teda užijete se mnou. Já se na to moc těším. Doufám, že vy taky o nic, na co jste zvyklí, nepřijdete. A protože jsme tady už dneska přáli všem svátečňákům a narozeninákům do aleluja, tak já to pro tuto chvíli vynechám, ale rozhodně nevynechám pozvánku na koncert, protože teď je ten nejvyšší čas, kdybyste si mohli tak jako rozmyslet, že byste ještě někam vyrazili. V Praze můžete třeba na Kamínu, kde dneska hrají Negativ, potěšit a pobavit dvě kapely. No a zkusit to můžete i v Brně v Kabinetu Mus, kde vystupuje kapela Knives. Zdaleka to není všechno, protože středa, zástrčky třeba se říká, tak se předtím běžte pobavit a mrkněte na naše webovky a na naše sociální sítě a určitě si vyberete kam. My rozhodně v tuhle chvíli spěcháme za vším podstatným, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: V čekárnách u doktora Prý strávíme míň času. Trenér Sparty Brian Priske věří v titul a o velkém koncertu Gorillaz vzniká dokument. Úsporu v řádu miliard korun ročně pro zdravotní pojištění. Přesně tu už nedočkavě vyhlíží ministerstvo zdravotnictví. Podle ministra Adama Vojtěcha by měly přinést centralizace a sdílení výsledků laboratorních vyšetření.
2: Pokud někdo jde v dotkách na krev, má nějaké výsledky, tak navzájem vlastně lékaři uvidí ty výsledky a nebudou třeba muset toho pacienta druhý den posílat znovu na krev. A to jsou úspory, které my odhadujeme v řádu určitě jednotek miliard korun.
0: Lékaři prý u skoro 30 parametrů uvidí, jaké hodnoty měl pacient i 5 let dozadu. To by mohlo zkrátit i čekací doby na vyšetření. Právě před 5 lety řádilo na jihu Moravy tornádo. Život v obcích na Hodonínsku se už ale vrátil do normálu. Starostka nejpostiženější vesnice Hrušky Jana Filipovičová potvrdila, že teď zbývá ještě obnovit zeleň a to bude běh na dlouhou trať.
3: Tím, jak jsme po tornádu dali do země veškeré inženýrské sítě, elektřinu, optický kabel, veřejné osvětlení, tak nám tam hold nezbylo místo pro výsadbu té zeleně. To je vlastně jedno jediné, co nás teď trápí, ale našli jsme nějaké a tu zeleně do konce příštího roku vysadíme.
0: V sousedních Mikulčicích využili obnovu stromořadí k umístění ovocných stromů na obecní pozemky. Kdokoliv si tam tak může utrhnout sladké třešně nebo hrušky. Španělsko hlásí prolomení červnových teplotních rekordů. V pondělí a v úterý naměřili v některých regionech až skoro 44 stupňů, což se od začátku měření v roce 1950 v tomto měsíci ještě nikdy nestalo. Největší peklo panovaly v oblasti Kantábrie, která leží na severu Španělska při pobřeží Biskajského zálivu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Brian Priske svým svěřencům pořád věří, přestože fotbalisté Sparty v minulé sezóně ztratili 4 body na obhájce titulu Slávie. Podle svého trenéra nejsou daleko od mistrovského primátu. 39letý coach dneska prozradil, že to chce jenom trochu změnit mentální nastavení a větší chtíč hráčů po titulu. Jestli se kvůli tomu kádr obmění a jak, zatím ale sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický říct nechtěl.
4: Já musím říct, že o spoustu našich hráčů je zájem a je pro mě těžký jako jasně říct, kdo tady bude nebo nebude. Plán vlastně s trenérem je, že ten tým, který odejde na soustředění za 10 dní, tak by měl být vlastně ten, se kterými chceme nadále pracovat a jít dál.
0: O Gorillaz vzniká nový dokument. Ten má zachytit detaily koncertu na stadionu Tottenham Hotspur a pozvat diváky i do zákulisí. Cílem kapely v čele s Damonem Albarnem a tvůrců tohoto snímku je ukázat lidem to, jak složité je naplánovat a uvést v realitu tak obrovskou show. Koncert navázal na sérii britských arénových vystoupení, které Gorillaz odehráli začátkem letošního roku. Nemohu nepřipomenout, že svou energii a sílu ukázali Gorillaz letos i u nás, a to v rámci festivalu Rock for People. You kill me, so don't stop, get it, until you chant it. A hurá na počasí, tak vedro bude, to je jasný. V noci sice teploty klesnou někam k 17, ale zítra počítáme zase s rekordními až 34 stupni a k tomu naprosto jasnou oblohou. Tak jak jsem říkala, o nic, na co jste zvyklí, nepřijdete. Rozjíždíme večerní blok vysílání Rádia Rock Zone a rozjíždíme ho samozřejmě nekonečným koncertem. To znamená, že máme před sebou hodinku super živáků, těch nejlepších, který jsem dokázala vybrat. Tak doufám, že se v tom taky najdete. Začínáme k Plou Dio a King of Rock'n'Roll.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak to jsme si dali obrovskou klasiku v podání Pink Floyd a jejich pecky z roku 1975, Wish You Were Here, ale teď už je ten nejvyšší čas podívat se zase na dopravu. Začneme v Praze. Ahoj Leni, co tam máš?
2: Ahoj Zuzko, hezký večer. Na jižní spojce u Záběhlic směrem na Černý most bouralo osobní auto s kamionem. Počítejte se zdržením v koloně od sjezdu na Rostily. Nehoda blokuje provoz také na jižní spojce ve směru na Smíchov za sjezdem z Průmyslové. Kolona je od Běchovic a v návaznosti na to je také ucpaná Průmyslová před sjezdem na jižní spojku ve směru na Chodov. Kolona je na pražském okruhu od plzeňské D5 k Ořechu na 19. kilometr a dál na pražském okruhu ve směru na Modletice u sjezdu na dálnici D1 probíhá vyšetřování nehody kolony od Jesenice. Z Global Assistance Lenka.
1: Leni, děkujeme, no já už jedním vokem šilhala do Brna, tam v Rokitově ulici před nájezdem na Svatoplukovu směrem do centra stojí totiž nákladák s doutnající pneumatikou, na místě zasahují hasiči, tak si tam dejte pozor. Já vám za to nabídnu Sheryl Crow za chvíli.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rock Zone.

0: Tak bylo to takové filozofické, zamýšlivé a řekla bych až trochu pomalejší. Ovšem nejen rychlými songy živě koncert, což nám právě teď předvedli Foo Fighters v plné parádě. Tohle to byla jejich pecka nazvaná Everlong. No a mě tak napadá, že kdybyste náhodou si chtěli Foo Fighters užít opravdu naživo v plné parádě, tak máte šanci, protože hned zítra hrají například v britském Liverpoolu, takže šup, balíme kufry, jedeme. No a kdybyste přece jenom nebyli tak akční a rychlí, tak můžete počkat na 1. července, kdy jsou v Berlíně v Německu a to je opravdu už co by kamenem dohodil navíc, tu budou prázdniny, takže si můžete udělat krásný výlet spojený s cestováním a ještě poznat naše sousední Německo, jejich wursty a eintopfy a všechny tyhle podobné záležitosti. My teď na chviličku od živých koncertů odbočíme, tuhle hodinu jich máme až nad hlavu a půjdeme se pro změnu podívat, co by na vás dneska třeba mohlo čekat v nějakým letním kině, co vy na to?
1: Radio Rock Zone, tam dnes naživo.
0: Ano, ano, protože léto je v plném proudu, to samozřejmě pociťujeme od rána až do rána, no a tím pádem už fungují mnoha letní kina, tak například v Praze můžete vyrazit do letního kina Kasárna Karlín, kde od 9 hodin hrají Bláznivou střelu, a nebo zkuste letní kino Žlutý lázně, kde ve stejný čas začíná film Deadpool, no a samozřejmě i na Moravě se dějí podobné věci, zase to vemu jenom na Mátkově, v letní kině Kojetín dneska taktéž od 9 hodin promítají film k narozeninám Křtiny. Všechny zajímavé filmy najdete na www.letňáky.cz, takže se tam klidně podívejte. Hraje se většinou od pozdě, aby se trochu setmělo, tak to určitě ještě stihnete. A pokud se vám nikam nechce, zůstaňte s námi, za chviličku si dáme živě Iron Maiden a jejich Clairvoyant.
2: Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenoval se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebylo tak velký trák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Všeobecně se má za to, že dělat zamilovaný metal zas až tak úplně nejde. Nicméně každý metalák vám řekne, že to není pravda, že i metaláci se umějí krásně zaláskovat. Širokým masám to ovšem dokázala až kapela Him, která ten love metal, jak se tomu taky říká, prostě rozšířila mezi masy. Bohužel už nefunguje, ale i tak si ji můžeme krásně připomínat prostřednictvím našeho nekonečného koncertu, což děláme právě teď, prostřednictvím Song of the Funeral Hearts. Teď se ale půjdeme podívat na silnice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Zaplať pánbůh, už toho není moc, ale něco pro vás přece jenom mám. Dejte si pozor na D1, kde taky jinde na 126. kilometru ve směru na Brno hoří kamion a stojí tam u krajnice, tak prosím pěkně nesledovat a radši rychle odjet pryč. No a na sjezdu z dálnice D3 na Hlubokou nad Vltavou směrem od Českých Budějovic stojí osobní auto s defektem, i tam to musíte objíždět. A do třetice všeho špatného v Plzni v Malostranské ulici bourali dva osobáci, nehodu v tuhle chvíli vyšetřuje policie, tak počítejte s omezením. Počítejte taky s Guns N' Roses za chvíli na Rádio Rock Zone.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Kofr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak takhle roztáhnutou hubu, musím říct, od ucha k uchu nemůže mít nikdo jiný než Steven Tyler z kaple Aerosmith a právě kapela Aerosmith zakončila paradoxně náš nekonečný koncert s datem 24. června. Já doufám, že jste si to užili podobně jako já, nejen ty Aerosmith, ale vlastně celou hodinku. Ovšem, čas je neúprosný, přiblížila se nám 7. hodina večerní a my samozřejmě musíme spěchat dál. Pořád ještě máte šanci vyrazit takhle uprostřed týdne někam do klubu. Spousta lidí určitě dneska v Praze míří do O2 arény, kde vystupuje kapela Duran Duran. A nebo můžete zkusit, pokud nejdete teda zrovna tam, třeba Vagón, kde hrají Paprikáče. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že v letním areálu ve Spáleném Poříčí startuje Basin Firefest a v rámci tohohle metalového svátku se bude také hromadně sledovat hokejový zápas mezi hokejový, fotbalový, mně se ty sporty vždycky pletle, přitom jsou tak rozdílný, fotbalový zápas samozřejmě mezi Českou republikou a Mexikem, jak taky jinak. Než se do toho zamotám ještě víc, pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Sněmovna zpřísní podmínky pro Ukrajince. Slovensko řeší možná zbytečnou vraždu učitelky a System of a Down chystají speciální merch. Ukrajinci to už u nás budou mít složitější. Podmínky dočasné ochrany těch z nich, kteří do Česka uprchli před ruskou agresí, se totiž asi zpřísní. Změny má přinést vládní návrh, který dneska v prvním kole schvalování podpořila sněmovna. Ministr vnitra Lubomír Metnar poslancům vysvětlil hlavní důvody těchto změn.
2: Chci vás ujistit, že cílem není komplikovat život lidem, kteří dodržují pravidla, ale zajistit, aby stát dokázal účinně reagovat na jejich zneužívání, lépe chránit své bezpečnostní zájmy a efektivněji vymáhat platné právo.
0: Norma počítá třeba s tím, že dočasně chránění žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Budou se také muset zdržovat na našem území a to minimálně 16 dnů v měsíci. V botanické zahradě v Liberci to úžasně voní. Letos podruhé tam totiž kvete impozantní rostlina Dorianthes palmeri. Te se také hezky česky říká obří oštěpová lilie. Stal se totiž skoro zázrak, který ve volné přírodě vidíte jenom málo kdy. Na květním stvolu se po odkvětu hlavní části květenství nečekaně objevily další květy a kvetení tak pokračuje. Víkendová vražda učitelky otřásá Slovenskem. Ve městě Gelnica na východě země zavraždil její manžel a to jenom necelé 2 týdny po svém propuštění z vazby. A lidi se ptají, bylo to nutné a nejedná se vlastně o totální selhání úřadů. Politici slíbili prošetření případu. Podle ministra vnitra Matouše Šutaje Eštoka zůstává otázkou, jestli agresor dostal odpovídající trest a zda žalobce vykonával dohled, který měl. Kauzou se budou zabývat vládní i opoziční poslanci.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Ano, fotbal. Fotbal to je zápasem české reprezentace s Mexikem, že i Spálené Poříčí na Plzeňsku, což je přesně ta věc, o které jsem mluvila a kterou si teď rozšíříme. Jde na to hezky od lesa, protože sport se tam spojil právě s metalem, jelikož tam nad městem startuje Basin Firefest, což je takový velký festák spojený právě s tvrdou muzikou. Zítra nad ránem se tam v rokové hospodě bude také promítat zmíněné důležité utkání. Všechno to sleduje naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová.
3: Tvrdá muzika a fotbal, to jde k sobě. Organizátoři Basin Firefestu jsou si toho vědomi a nechtějí metalisty připravit o zápasy na probíhajícím světovém šampionátu. Roková hospoda nabídne přenosy vybraných utkání, včetně toho, v němž jde českému národnímu týmu o život. Jestli chce postoupit ze skupiny, musí na Aztéckém stadionu porazit domácí Mexičany. Hraje se od 3 ráno, což fandové na festivalu zvládnou. Práce je nečeká. Klára Fajstová, Spálené Poříčí.
0: Nejen fanoušci fotbalu, ale taky fanoušci System of a Down si přijdou na své během svého britského a evropského turné. Otevřou totiž speciální obchody s neobvyklým merchem. V nich budou k sehnání třeba exkluzivní fotbalové dresy, vytvořené ve spolupráci se sportovní značkou Hamo, limitované vinylové reedice alba Toxicity s 25. výročí jeho vydání a taky další sběratelské předměty. Připomenu, že turné kapely v čele se Sergeant Tankianem začne už 29.![![![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ због││││││││││││││└ ││ Švédsku. Následovat budou koncerty ve Francii, v Itálii a v Německu a všechno to vyvrcholí dvěma velkými vystoupení na stadionu Tottenham Hotspur v Londýně, a to v polovině července. Tak a pojďme ještě na počasí, to je jasná věc, tam vás asi nepřekvapím, nikdo to ode mě nečeká, v noci sice klesnou teploty pod 20, ale ne o moc, a co se týče zítřejšího dne, tak to se zase pěkně spotíme, bude jasno a teploty vylezou až na 34 stupňů. Sláva na zdar, výletu jsme v další hodince vysílání a všichni modří už velmi dobře vědí, že ta je věnována pouze vám a vašim přáním. Takže pokud máte nějaký tip na to, co byste chtěli slyšet z vysílání Rádia Rockzone, stačí napsat na mail hrajeme@rockzone.cz nebo zavolat sem do studia na 255 700 707, a uvidíme, co s tím uděláme. První volba je na mě, tak tady máte kabáty.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Tak malá dáma nám pomalu končí na Rádiu Rock Zone a ta obrovská to tady rozjíždí, konkrétně rozjíždí pořad Hrajeme na vaše přání a začneme hezky, pěkně, klasicky kapelou Metallica. Zdravím Tomáše, který mi napsal sem do rádia, ten zdraví k nám a my k vám. No a přeje si Fade to Black, tak si to dáme, proč taky ne?

Ano, to už určitě všichni dobře víte. Tohle byly Korně a Take Me. My ovšem pokračujeme v našem pořadu Hrajeme na přání a dneska mě zahrnujete vašemi tipy na českou muziku, což já osobně kvituju s povděkem. Dovolal se mi sem náš věrný posluchač. Doufám, Roberte, že jsi Robert, protože mě to tady hrozně přeskakovalo v tom telefonu. Nicméně jsme se shodli na tom, že když jsou vysáči v dobrý náladě, takže je máme rádi. A tak si s nima i takhle večer dáme úplně v klidu hraní pivo. Děkuju za tohle přání a pouštím.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
3: Hit sezóny na rádiu.

části nám doznívá parádní novinka od kapely Pretty Reckless, která se jmenuje Love Me. Máme krátce před 7:30 a to je naprosto jasná věc, že pokračujeme v pořadu. Hrajeme na přání. Dneska mi děláte opravdu velkou radost, protože voláte, píšete a chcete bezvadný pecky, na který se já sama vždycky moc těším. Tentokrát to vezmu z e-mailu. Napsal nám člověk, který si říká naprosto skvěle jahodový salám. A pro jahodového saláma já v tuto chvíli pouštím Luci a Ameriku.

0: Ano, ano, to byla připomínka minulé hodiny, kdy jsme tady měli nekonečný koncert, ale tahle hodina už dávno skončila, přestože Paramore a jejich Bizarre Business si to pořád ještě neuvědomují. To nevadí, bylo to pěkný, ale nastává čas na vaše další přání. Opět vás musím dneska vyzdvihnout, jste v tom vedru opravdu velmi aktivní a z toho mám obrovskou radost a navíc teda si hrajeme, co si budem povídat, opravdu moc pěkně. Další vaše přání je opět z telefonu, zavolal mi sem Dušan z Moravy, který si tradičně přál nechat zahrát něco od Přísegr. My jsme tady dlouho bojovali, vždycky jsme něco vymysleli, pak se musela říct, ono hnusný, v téhle době nemáme a nakonec jsme se prostě dohodli, že to zkusíme tak, že to Dušan nechá na mě, sedí si tam v chládku, je mu dobře, tak je mu asi jedno, co pustím. Já jsem dlouho přemýšlela, pak jsem si říkala, klasika je klasika a i když v tomhle pařáku asi málo kdo z nás zvládne 7 piv a jednu zelenou, každý se o to samozřejmě může pokusit. Tak se za chviličku do toho vrhnem.
1: Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenovala se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rockzone.
5: Ano, ano, Česká desítka s Aňou samozřejmě bude, ale až v těch 9, do té doby toho stihneme ještě hodně a v tuto chvíli je podstatný, že pořád ještě hrajeme na vaše přání a hrajeme s chutí a rádi, samozřejmě jak taky jinak. V tuhle chvíli si užijeme zase pěknou pohodičku, protože se přesuneme k našemu posluchači Fandovi na zahradu, kde si užívá krásné rodinné večeře, dobré chutnání přejeme a samozřejmě vám, Fando, k tomu i zahrajeme ty tvoje slipnoty, jak jsi spřál za prvý, jsi pro ně zavolal a za druhý, jim mám

Někdy je čas tak říkajíc uprosný a někdy je to pěkný prvít. A tím prvítem se ukázal být právě tuhle hodinu, protože se opravdu nedá říct nic jiného, než že utekla jako ďas. A právě teď zakončujeme pořad, hrajeme na přání a zakončujeme ho opět velice klasicky a hlavně velice po česku. Máme tady poslední přání, zavolala nám Eliška, která sice, jak bych si tak dovolila tipnout, ještě asi nemá úplně zdání, jak vlastně chutná víno a taky vůbec není stará, ale přála si zahrát škvory a sílu starých vín. Bylo to pro tátu, ten už možná tuší. A tak si to dáme. Já vám v tuhle chvíli poděkuju za všechna vaše

všechny přání, za všechny maily a za všechny telefonáty, kterými jste mě dneska potěšili. No a nezapomeňte, že zítra úderem 7 hodiny večerní pořad Hrajeme svůj song je znovu tady. Bude to se Šimonem, už se na vás zcela jistě těší, tak se těšte na něj taky a připravujte si ta svoje přáníčka, ať má z toho takovou radost jako já dneska.

0: Naprosto pohodově a v poklidu jsme do půlek 8 hodině večerní. Máme 24. června a na mnoha místech naší krásné republiky se slaví, protože svátek mají Janové a těch je tady opravdu hodně. Tak milí Honzové, užijte si ještě ten zbytek dne a pokud náhodou plánujete dožít se ve zdraví a v dělosti zítřejšího rána, Ančto, protože musíte sledovat fotbal, tak vám přeju hodně sil, stejně jako všem ostatním, kteří jsou opravdu tak drsní a zvládnou. To. Já bych to nedala, ale přeju vám, aby to vaše snažení mělo úspěch, aby bylo korunovaný úspěchem té naší fotbalové reprezentace. Bude to těžký, všichni to víme, ale zázraky se dějou a vždycky se děly. Tak třeba se stanou i dneska nebo respektive zítra ráno. Než se tomu tak stane a doufejme, že se tomu tak stane, máme tady další muziku a samozřejmě taky další důležitý informace. Velký špatný je to v tuhle chvíli, prosím pěkně, zase na D1. Je už nějakou dobu uzavřená ve směru na Brno kvůli požáru nákladního auta na 126. kilometru. Ale pozor, teď se uzavřela i v opačném směru, tedy ve směru na Prahu, a to na 122. kilometru před Velkým Beranovem. Důvodem je přistávání záchranářského vrtulníku v důsledku dopravní nehody v opačném směru, o kterém jsme mluvili, protože v té koloně, která se tam vytvořila, se ještě zvládly dvě auta srazit, tak pokud můžete, D1 se dneska opravdu vyhněte, ono se jí radši vyhněte, vždycky, co si budem povídat. No a míříte-li někam směrem k českému Švýcarsku, tak bacha na to, platí tam vysoký stupeň nebezpečí požáru, v noci se tam vůbec nesmí chodit a lidi se ode dneška můžou pohybovat po parku opravdu jenom po vyznačených stezkách, tak na to prosím pěkně dejte pozor. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Psíčkaři to budou mít zase o něco složitější. Holuby jsou problémem mnoha měst a Hormuzským průplavem už zase proplouvají lodě. Psíčkařům se změní jedno důležité pravidlo. Oni sami budou totiž napříště odpovědní za správné údaje v nové centrální evidenci psů. Zadávat je tam ale bude veterinární lékař. Povinná registrace psů začne postupně od 1. července. V Česku byla podle ústředního ředitele státní veterinární správy Zbyňka Semeráda dlouhodobá poptávka po centrální evidenci.
2: Já si myslím, že právě centrální evidence je velkou výhodou pro nové chovatele, protože vlastně by si měli vždy vyžádat v případě nákupu štěněte doklad o tom, že štěně bylo zaregistrováno v centrální evidenci.
0: V současnosti existuje sice několik soukromých databází psů, ty ale nejsou propojené. Holuby jsou problémem mnoha měst a v Karlových Varech se to rozhodli řešit. Rozdávají tam pokuty za krmení těchto opeřenců. Zatím poslední dostal muž, který ptáky dlouhodobě přikrmoval nedaleko Vřídla. Víc už nám teď řekne náš zpravodaj Dušan Valenta.
3: Možná to zní divně, ale je to tak. V lázeňském městě je přikrmování holubů přísně zakázáno, hlavně z hygienických důvodů a částečně i jako ochrana městského mobiliáře. Porušení vyhlášky strážníci berou jako přestupek, za který dávají tisícikorunovou pokutu. Ve správním řízení to může být až 10x víc. A jak to tedy bylo s pánem, který holuby chodil krmit ke Vřídlu? Strážníci o něm věděli delší dobu a našli ho díky pouličním kamerám.
0: Hormuzský průliv se zase otevírá lodní dopravě. V rámci nové evakuační operace, kterou koordinuje Mezinárodní námořní organizace OSN, jim už propluly první obchodní lodě. Cílem je dostat do bezpečí asi 11 000 námořníků, kteří uvízli na svých plavidlech v Perském zálivu. Írán provoz v průlivu omezil po americko-izraelských úderech. V posledních dnech ale začal průjezd občas znovu povolovat.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Jakub Surovčík zůstává ve Spartě. 23-letý slovenský brankář podepsal s pražským fotbalovým klubem nový dlouhodobý kontrakt. Už letos na jaře dostal větší šanci se předvést poté, co se zranila týmová jednička Petr Vindál. V lize tak už odchytal 14 zápasů. Na začátku června si navíc připsal premiérový start za slovenskou reprezentaci.
4: today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you.
0: Pecka Wonderwall by se dodatečně mohla stát oficiální hymnou Anglie na současném fotbalovém šampionátu. Tuhle myšlenku podpořil i sám kytarista Oasis Noel Gallagher. Nápad na povýšení hitu kapely z roku 1995 se zrodil po zápase Anglie a Chorvatska 17. června, kdy ostrované přehráli svého soupeře vysoce 4-2. Fanoušci pak začali na tribunách naprosto spontánně zpívat Wonderwall a tak nějak z toho vyplynulo, že by tak mohli činit po každé výhře. Gallagher teď sám prohlásil, že vůbec není proti, protože Wonderwall stejně vždycky patřil a patří jenom lidem. A jestli říkají maybe, já říkám zcela jistě, čekejte dneska v noci jasno a teploty kolem 17 stupňů a co se týče zítřejšího dne, tak zase pěkně přitopíme, opět bude jasno, slunce bude svítit jako blázen a teploty vystoupají až na 34 stupňů. Je tady jasný, že zítra nám bude hic a tak se možná snad skladíme aspoň takhle z večera, od toho ty letní večery ostatně jsou. No a já vám k té příjemné relaxaci večerní samozřejmě zahraju Inexis, ale hlavně Nickelback, How You Remind Me.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak já doufám, že zažíváte tu pravou středeční večerní pohodičku společně s Rádiem Rockzone a v tuhle chvíli taky s kapelou Queen a jejich hitovkou z roku 1980, která není zas až tak úplně jako stoprocentně masově známa, ale je prostě hodně dobrá. Jmenuje se Save Me a vyšla na jejich albu, který se jmenovalo pro změnu The Game. To je jenom taková krátká večerní fakta. Teď už pojďme za další muzikou.
1: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
2: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
1: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
2: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
1: Tak dej odběr našemu kanálu.
3: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.
0: No a léto trávíme na Rockzone taky s kapelou Europe a jejich peckou, která se zove One on One. Tak si ji teď dáme.

0: Tak kdybych já měla nějakého toho anděla, o kterém zpívá kapela Nightwish, ať už strážného nebo nějakého úplně jiného, tak by ho v těchto dnech poprosila si o nějaké to ochlazení, protože je vedro, teplotní rekord padl dneska na mnoha místech v České republice a pozor, meteorologové nevylučí, že o víkendu padne dokonce absolutní teplotní český rekord, který činí 40,4 stupně, prosím pěkně, a byl naměřený v srpnu 2012. Pokud teda můžete, opusťte velká města a schovejte se někam do stínu, ať se z vás nestanou nějaký vysušený zombíci, jako třeba ten, o kterém bude za chviličku zpívat Youngblood.
1: Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenoval se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trhák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak už teda žádný sympatiák no more, Mr. Nice Guy, to byl Alice Cooper. Já si myslím, že vy jste se dneska opět jako sympatiáci projevili. Díky vám za to, díky vám za pozornost. Společně se ještě uslyšíme v krátkých zprávách, ale moderátorský mikrofon teď přebírá Anička, její česká desítka. Doufám, že si to pořádně užijete a že si taky užijete celý dnešní večer. No a někteří možná i to ráno. Já vám přeju, aby vás to ráno pořádně nakoplo, aby bylo veselý. Ostatně společně si to hned úderem 6. hezky shrneme a řekneme si, jaký to bylo. Držte se!
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Klub. Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: České seniory drtí vedra, Vlastimil Harapes už je na Slavíně a tenista Vít Kopřiva je na Malorce ve čtvrtfinále. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Vedro trápí v těchto dnech mnohé z nás. Hodně špatně jsou na tom ale hlavně starší lidé. Domovy seniorů proto na tropické počasí reagují. Některé mají klimatizaci, ale i ty, které ne, to podle naší redaktorky Evy Panošové celkem zvládají.
2: Například v Pavlovicích u Přerova si umí poradit díky ventilátorům v pokojích, pravidelnému větrání ráno a večer a úpravou denních aktivit. A někde pomáhá i náhoda. V domově pro seniory v Radkově Lhotě probíhá právě oprava střechy na starší budově. Ta je obestavěná zaplachtovaným lešením, které budovu před vedrem chrání. Eva Panošová, Olomoucko.
1: Pojďme dál. Vlastimil Harapes už odpočívá opravdu v pokoji. Rodina uložila jeho ostatky do hrobu na pražském Slavíně na Vyšehradě. Pietní akt připravila společně s vedením Pražského národního divadla. Harapes v něm byl dlouholetým baletním solistou a uměleckým šéfem baletu. Zemřel v květnu 2024 a jenom dodám, že letos v červenci by oslavil 80. narozeniny. Muž, který v únoru zabil v Německu průvodčího ve vlaku, stanul před soudem. 26-letý Řek tehdy cestoval vlakem na černo a když po něm chtěl průvodčí lístek, začal ho pěstmi bít do hlavy. Zraněnému se pokusil pomoct další cestující, on ale přesto 2 dny na to v nemocnici zemřel. Útočník byl obžalovaný z ublížení na zdraví s následkem smrti a hrozí mu tak až 15 let vězení.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vít Kopřiva se na Malorce vyšvihl. Český tenista porazil nasazenou pětku Ignácia Bouřeho z Peru 7-5 a 6-1 a postoupil do čtvrtfinále. Stačila mu na to navíc jenom hodina a čtvrt. V dalším kole teď narazí na Američana Ethana Quinna. Zápas by měl začít ve čtvrtek kolem poledne. Nakonec se mrkneme taky na počasí. Ve čtvrtek nepřijde žádná velká změna, bude jasno a teploty opět vysoké. V nížinách vylezou k 35 a na horách 25 stupňům.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Česká desítka na Rock Zone 105.9.
3: Kamarádičkové, tak jsem zpátky. Je totiž 9 večer a to znamená jednu jedinou věc. Je tu Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone. Dneska je to ale speciální, protože máme před sebou úplně poslední díl v tomhle školním roce. Pak si dáme letní pauzu a znova se uslyšíme až v září. Takže jste měli poslední šanci s tímhle pořadím do léta něco vlastně udělat. A vy jste to udělali nekompromisně. Minulý novinky totálně zbourali čelo žebříčku, ale nebudeme předbíhat. Pojďme na to, naposledy před prázdninami od 10. místa. Na 10. pozici dneska věc Makropulos a jejich kousek Ještě než zastárnem. Minule o něco vejš, dneska otevírají finální desítku. Tak si jedem dát?

0: čtvrtí.
1: Tohle bylo dnešní číslo 10, crossoverový věc Makropulos se singlem Ještě než ze stárnem. Posloucháte Českou desítku s Aňou na rádiu Rockzone a hlasování sice přes léto zamrzne, ale po prázdninách to zase rozjedem ve velkým stylu, tak na nás nezapomeňte. Dneska vás tímhle finálovým dílem naposledy provázím já, Anna Knauerová alias Aňu. Kdybyste přes léto ve studiu nahráli třeba nějaký novej našlapanej song a měli pocit, že vaše kapela musí v září do žebříčku naskočit, formulář na webu funguje pořád, tak mi to tam klidně sázejte. Ale teď už jdeme na 9 a 8. Na 9. místě dneska náhodný výběr a jejich hitovka stejná jako já. Kluci přes léto vymetou hromadu festiáků, tak je běžte někam omrknout i živě. No a 8. dneska patří kapele Expost a jejich energickému fláku Puls.

0: osmička český desítky s Aňu jsou za náma. Dneska v podobě náhodného výběru a kapely Expost a my stoupáme dál. Na sedmém místě se dneska usadila punkroková stálice Apple Juice a jejich Šlapač vody. Minule byli osmí, takže si před létem o jedno místečko polepšili. Tak si jedem hned pustit.
1: Radio Rock Zone.

Posloucháte Radio Rock Zone, sedmičku český desítky s Aňou už známe, tam se dneska usadili Apple Juice a my jdeme na šestku. Na šestém místě dneska končí parta Metanol se skvělou melodickou věcí Naši hrdinové stárnou. Tak se pěkně usaďte a zaposlouchejte se do songu s dnešním číslem 6. Ve světě.

Posloucháte Radio Rock Zone a polovina české desítky s Aňou je za náma. Na šestém místě dneska Metanol a jejich Naši hrdinové stárnou. A my se jdeme mrknout mimo aktuální pořadí. Je čas na tip od Aňu. Místo, kde si připomínáme kapely a interprety, co si zaslouží nebýt zapomenuti a jejich songy pořád zní. Dneska si dáme vzpomínku na rok 2004, kdy vtrhla na scénu historicky první česká superstar Aneta Langerová. Připomeneme si její rockovější pecku Srdcotepec z debutového alba Spousta andělů, pod kterou je autorsky podepsaný i Ivan Král. Aneta tehdy ukázala, že má v hrdle obrovský dar a tahle deska byla naprosto obřím fenoménem, který tehdy bořil všechny prodejní rekordy. Aneta samozřejmě zpívá a koncertuje skvěle dál, ale tenhle kytarový zářez z její úplný minulosti stojí za připomenutí. Pojďme si to dát. Aneta Langerová v rámci tipu od Aňu.

0: Poslední předprázdninový tip od Aňu v podobě Anety Langerové máme za sebou a my už skáčeme rovnýma nohama zpátky do žebříčku, kde nás čeká pátá a čtvrtá pozice společně. Na pátém místě dneska najdeme postpunkovou partu Byt číslo 4 a jejich Boty heroiny, který spadly z minulý bronzový příčky. A čtyřka pro dnešek patří projektu 301 a jejich vesmírný jízdě na měsíci. Tyhle dvě pecky vám teď pošleme pěkně za sebou, pěkně do uší.
1: Pokud tam není, ne.

0: dnešní pětka a čtyřka, byt číslo 4 a projekt 301. A teď nastal čas na úplně poslední dvě novinky před letní pauzou, který se pokusí ulovit vaše sympatie na září. A dneska si dáme pěkně holčičí zpěvový novinky. První novinkou je kapela Slabina, která nám posílá hodně zajímavý kousek s názvem 11-11. Je to takový předvoj na zářijový EPčko a zpěvačka Sabina dokonce slibuje, že nezůstane u angličtiny, ale dočkáme se i českých kousků. Druhou novinkou je formace Pěna a jejich nová věc Sochy. Kapela o sobě tvrdí naprosto jednoduše a přímočaře, cituji, kapela z nejtku, poprok, co má koule. No, dobře, tak to asi vystihuje všechno a my si jdem novinky pustit. Obě tyhle novinky už teď najdete na našem webu, tak si je přes léto naposlouchejte, ať víte, pro koho v září hlasovat. Tak pojďme na ně. Slabina a song 11-11 a taky Pěna s peckou Sochy.
1: Radio Rock Zone.

Posloucháte Radio Rockzone a dnešní poslední novinky máme za sebou. Slabina a jejich 11-11 a taky Pěna se singlem Sochy. A teď už jdeme na finálový bedny. Na třetím místě dneska skončila legendární kapela Precedence s temnou skladbou Od stíny černé. Bronzová pozice je jasná, tak si je pojďme pustit.

Právě jste mohli slyšet třetí místo dnešní český desítky, který před prázdninama urvali precedens. A než se podíváme na dva absolutní krále dnešního večera, dáme si úplně poslední rychlou rekapitulaci, ať máme kompletní přehled. Na desátém místě věc Makropulos a Ještě než ze stárnem. Na devítce Náhodný výběr a Stejná jako já. Na osmičce Ex post a jejich Puls. Na sedmém místě Apple Juice a Šlapač vody. Šestý místo pro Metanol a Naši hrdinové stárnou. Na pětce Byt číslo 4 a Boty heroiny. Čtvrtý místo pro kapelu 301 a Na měsíci. Máme tady taky dvě novinky, tou první je Slabina a jejich 11-11. Druhá novinka Pěna se singlem Sochy. Na třetím místě kapela Precedence a Od stíny černé. A my jdeme na dvojku. Tam dneska vystřelila minulá novinka kapela Krize identity a jejich pecka 30 stupňů.

Druhý místo dneska bere krize identity a jejich 30 stupňů. No a absolutní finále celého roku je tady. Na prvním místě dnešní český desítky je druhá minulá novinka, kapela Sešlost a jejich růžové brýle. Z nováčka minulýho týdne rovnou na nejvyšší vrchol. Gratulujeme kapele Sešlost ke zlatu a já vám moc děkuju, že jste celý tenhle rok poctivě poslouchali českou desítku s Aňu. Já jsem Anna Knauerová alias Aňu, užijte si parádní léto plný skvělých festiáků, podporujte dál českou hudbu a v září se na vás zase těším v plný síle. Slyšíme se po prázdninách a do té doby se mějte jak chcete. Čau!

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidi mají nárok na další pokovidovou náhradu. V Alpách zemřel mladý Čech a české hokejbalistky. V Ostravě září. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. COVID je zase na přetřesu. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti této nemoci, můžou teď žádat náhradu za tyto útrapy. Výklad zákona totiž ujasnil svým novým rozsudkem Nejvyšší soud. Při něm vyhověl dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se ale bude znovu zabývat obvodní soud v Praze. Ani 5 let po pustošivém tornádu není Hodonínsko jako dřív. Jak zjistil náš redaktor Michael Ransdorf, pořád je tam co opravovat. Obce teď dávají dokupy hlavně zeleň a veřejná prostranství. Hodně věcí už je ale v pořádku.
2: Třeba v Mikulčicích kousek od hranic se Slovenskem poškodil živel 300 domů. Místní hřbitov, školu i pečovatelský dům. Tamní starosta Josef Dvořáček je ale moc rád, že dnes už není řádění živlu na jeho vsi znát.
3: Ulice vypadají jak unglnové. Ano. Některé domy ještě nestojí, ale tam ani nebyla snaha stavět.
2: Nejhůř na tom skončily Hrušky, kde živel čtvrtinu domů srovnal se zemí. Podle starostky Jany Filipovičové už dnes v obci ale není po tornádu ani památky.
4: Máme opravené veškeré nemovitosti, jak soukromé, tak i obecní.
2: Všechna ještě nedokončená potornádová obnova na Hodonínsku má být hotová do konce příštího roku.
1: V rakouských Alpách zemřel další Čech. 21-letý mladík spadl na víc než 3500 metrů vysoké hoře Grosses Wiesbachhorn ve Vysokých Taurech. Pravděpodobně uklouznul při přechodu sněhového pole. Pátrací akci, které se zúčastnilo 14 záchranářů, pak navíc komplikovalo silné krupobytí. Happy End se bohužel nekonal. Našlo se už jenom bezvládné tělo nešťastného muže, které nakonec vyzvedl vrtulník. Dodám, že jeho parťák měl kliku a z hory se v pořádku dostal sám.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České hokejbalistky se doma nehodlají nechat zaskočit. Na mistrovství světa v Ostravě porazili i Američanky, a to 2-1 po samostatných stříleních. Vyhráli tak i svůj čtvrtý zápas na turnaji a trůní neporažené v čele základní skupiny. Hájit nejlepší pozici před semifinále budou svěřenkyně trenéra Michala Broulíka ve čtvrtek proti Britkám, a to od 18:15 večer. Nakonec je tady jako vždycky předpověď počasí a bude stručná. Ve čtvrtek se na nás chystá jasno a vedro. Teploty budou zase atakovat 35 a na horách čekejte něco kolem 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

Dneska vám představím 11. desku anglického hard rocku Def Leppard, jmenoval se Yeah a vyšla v roce 2006. Kapela si na ní dala záležet a pracovala na ní celé 3 roky. I když to nebyl tak velký trák jako předchozí desky, znalci kapely se shodují, že patří k tomu nejlepšímu, co kapela natočila. A proč měla velký úspěch v Japonsku? Zkuste to uhodnout dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České seniory drtí vedra, Vlastimil Harapes už je na Slavíně a tenista Vít Kopřiva je na Malorce ve čtvrtfinále. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Vedro trápí v těchto dnech mnohé z nás. Hodně špatně jsou na tom ale hlavně starší lidé. Domovy seniorů proto na tropické počasí reagují. Některé mají klimatizaci, ale i ty, které ne, to podle naší redaktorky Evy Panošové celkem zvládají.
2: Například v Pavlovicích u Přerova si umí poradit díky ventilátorům v pokojích, pravidelnému větrání ráno a večer a úpravou denních aktivit. A někde pomáhá i náhoda. V domově pro seniory v Radkově Lhotě probíhá právě oprava střechy na starší budově. Ta je obestavěná zaplachtovaným lešením, které budovu před vedrem chrání. Eva Panošová, Olomoucko.
1: Pojďme dál. Vlastimil Harapes už odpočívá opravdu v pokoji. Rodina uložila jeho ostatky do hrobu na pražském Slavíně na Vyšehradě. Pietní akt připravila společně s vedením Pražského národního divadla. Harapes v něm byl dlouholetým baletním solistou a uměleckým šéfem baletu. Zemřel v květnu 2024 a jenom dodám, že letos v červenci by oslavil 80. narozeniny. Muž, který v únoru zabil v Německu průvodčího ve vlaku, stanul před soudem. 26-letý Řek tehdy cestoval vlakem na černo a když po něm chtěl průvodčí lístek, začal ho pěstmi bít do hlavy. Zraněnému se pokusil pomoct další cestující, on ale přesto 2 dny na to v nemocnici zemřel. Útočník byl obžalovaný z ublížení na zdraví s následkem smrti a hrozí mu tak až 15 let vězení.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vít Kopřiva se na Malorce vyšvihl. Český tenista porazil nasazenou pětku Ignácia Bouseho z Peru 7-5 a 6-1 a postoupil do čtvrtfinále. Stačila mu na to navíc jenom hodina a čtvrt. V dalším kole teď narazí na Američana Ethana Quinna. Zápas by měl začít ve čtvrtek kolem poledne. Nakonec se mrkneme taky na počasí. Ve čtvrtek nepřijde žádná velká změna, bude jasno a teploty opět vysoké. V nížinách vylezou k 35 a na horách k 25 stupňům.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Hey.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidi mají nárok na další pokovidovou náhradu. V Alpách zemřel mladý Čech a české hokejbalistky. V Ostravě září. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Covid je zase na přetřesu. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti této nemoci, můžou teď žádat náhradu za tyto útrapy. Výklad zákona totiž ujasnil svým novým rozsudkem Nejvyšší soud. Při něm vyhověl dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se ale bude znovu zabývat obvodní soud v Praze. Ani 5 let po pustošivém tornádu není Hodonínsko jako dřív. Jak zjistil náš redaktor Michael Ransdorf, pořád je tam co opravovat. Obce teď dávají dokupy hlavně zeleň a veřejná prostranství. Hodně věcí už je ale v pořádku.
2: Třeba v Mikulčicích kousek od hranic se Slovenskem poškodil živel 300 domů, místní hřbitov, školu i pečovatelský dům. Tamní starosta Josef Dvořáček je ale moc rád, že dnes už není řádění živlu na jeho vsi znát.
3: Ulice vypadají jak unglnové. Ano. Některé domy ještě nestojí, ale tam ani nebyla snaha stavět.
2: Nejhůř na tom skončily Hrušky, kde živel čtvrtinu domů srovnal se zemí. Podle starostky Jany Filipovičové už dnes v obci ale není po tornádu ani památky.
4: Máme opravené veškeré nemovitosti, jak soukromé, tak i obecní.
2: Všechna ještě nedokončená potornádová obnova na Hodonínsku má být hotová do konce příštího roku.
1: V rakouských Alpách zemřel další Čech. 21-letý mladík spadl na víc než 3500 metrů vysoké hoře Grosses Wiesbachhorn ve Vysokých Taurech. Pravděpodobně uklouznul při přechodu sněhového pole. Pátrací akci, které se zúčastnilo 14 záchranářů, pak navíc komplikovalo silné krupobytí. Happy End se bohužel nekonal. Našlo se už jenom bezvládné tělo nešťastného muže, které nakonec vyzvedl vrtulník. Dodám, že jeho parťák měl kliku a z hory se v pořádku dostal sám.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České hokejbalistky se doma nehodlají nechat zaskočit. Na mistrovství světa v Ostravě porazili i Američanky, a to 2-1 po samostatných stříleních. Vyhráli tak i svůj 4. zápas na turnaji a trůní neporažené v čele základní skupiny. Hájit nejlepší pozici před semifinále budou svěřenkyně trenéra Michala Broulíka ve čtvrtek proti Britkám, a to od 18:15 večer. Nakonec je tady jako vždycky předpověď počasí a bude stručná. Ve čtvrtek se na nás chystá jasno a vedro. Teploty budou zase atakovat 35 a na horách čekejte něco kolem 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska vám nabídnu něco z oblasti hairy metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Mötley Crüe. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České seniory drtí vedra, Vlastimil Harapes už je na Slavíně a tenista Vít Kopřiva je na Malorce ve čtvrtfinále. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Vedro trápí v těchto dnech mnohé z nás. Hodně špatně jsou na tom ale hlavně starší lidé. Domovy seniorů proto na tropické počasí reagují. Některé mají klimatizaci, ale i ty, které ne, to podle naší redaktorky Evy Panošové celkem zvládají.
2: Například v Pavlovicích u Přerova si umí poradit díky ventilátorům v pokojích, pravidelnému větrání ráno a večer a úpravou denních aktivit. A někde pomáhá i náhoda. V domově pro seniory v Radkově Lhotě probíhá právě oprava střechy na starší budově. Ta je obestavěná zaplachtovaným lešením, které budovu před vedrem chrání. Eva Panošová, Olomoucko.
1: Pojďme dál. Vlastimil Harapes už odpočívá opravdu v pokoji. Rodina uložila jeho ostatky do hrobu na pražském Slavíně na Vyšehradě. Pietní akt připravila společně s vedením Pražského národního divadla. Harapes v něm byl dlouholetým baletním solistou a uměleckým šéfem baletu. Zemřel v květnu 2024 a jenom dodám, že letos v červenci by oslavil 80. narozeniny. Muž, který v únoru zabil v Německu průvodčího ve vlaku, stanul před soudem. 26-letý Řek tehdy cestoval vlakem na černo a když po něm chtěl průvodčí lístek, začal ho pěstmi bít do hlavy. Zraněnému se pokusil pomoct další cestující, on ale přesto 2 dny na to v nemocnici zemřel. Útočník byl obžalovaný z ublížení na zdraví s následkem smrti a hrozí mu tak až 15 let vězení.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vít Kopřiva se na Malorce vyšvihl. Český tenista porazil nasazenou pětku Ignácia Bouseho z Peru 7-5 a 6-1 a postoupil do čtvrtfinále. Stačila mu na to navíc jenom hodina a čtvrt. V dalším kole teď narazí na Američana Ethana Quinna. Zápas by měl začít ve čtvrtek kolem poledne. Nakonec se mrkneme taky na počasí. Ve čtvrtek nepřijde žádná velká změna, bude jasno a teploty opět vysoké. V nížinách vylezou k 35 a na horách k 25 stupňům.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska vám nabídnu něco z oblasti hair metalu. Tak se říkalo v 80. letech tvrdým kapelám dlouhovlasých rockerů, které se tehdy líbily hlavně teenagerům. Mezi ně patřili samozřejmě i Mötley Crüe. Teď se na sítích objevila jejich kompilace From the Beginning, která mapuje jejich proměnu v průběhu let. Docela jim to šlapalo, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidi mají nárok na další pocovidovou náhradu. V Alpách zemřel mladý Čech a české hokejbalistky. V Ostravě září. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Covid je zase na přetřesu. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti této nemoci, můžou teď žádat náhradu za tyto útrapy. Výklad zákona totiž ujasnil svým novým rozsudkem Nejvyšší soud. Při něm vyhověl dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se ale bude znovu zabývat obvodní soud v Praze. Ani 5 let po pustošivém tornádu není Hodonínsko jako dřív. Jak zjistil náš redaktor Michael Ransdorf, pořád je tam co opravovat. Obce teď dávají dokupy hlavně zeleň a veřejná prostranství. Hodně věcí už je ale v pořádku.
2: Třeba v Mikulčicích kousek od hranic se Slovenskem poškodil živel 300 domů, místní hřbitov, školu i pečovatelský dům. Tamní starosta Josef Dvořáček je ale moc rád, že dnes už není řádění živlu na jeho vsi znát.
3: Ulice vypadají jak unglnové. Ano. Některé domy ještě nestojí, ale tam ani nebyla snaha stavět.
2: Nejhůř na tom skončily Hrušky, kde živel čtvrtinu domů srovnal se zemí. Podle starostky Jany Filipovičové už dnes v obci ale není po tornádu ani památky.
4: Máme opravené veškeré nemovitosti, jak soukromé, tak i obecní.
2: Všechna ještě nedokončená potornádová obnova na Hodonínsku má být hotová do konce příštího roku.
1: V rakouských Alpách zemřel další Čech. Je